milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněly na Folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky Spirituál kvintetu.

0: pan Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se snabudí šumící les a když se zvedám s písničkou známou

A po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem ji ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři. Dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová. Noc je

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech. Je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: stanice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, vítám.
2: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: Písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvejku, že ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to vidíte.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct.
0: Jo, a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože? No,
0: že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, a to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr. A co, ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejina.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Ježiš,
0: tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Lichnovska, mějte se krásně.
4: Nacelenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Je vás Petr Zaloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Hrvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábu se zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Hurvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to by někde psali.
2: Jo, jo, jo. No. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No je, postala, no,
0: že
2: tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom Rave. Mm-hmm. No,
0: takže nezapomenu to na role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný novel.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
4: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Kolego, když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínat, mě bylo 8.
0: Už? Tak
2: bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Blondýnská. To bylo v Blondýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli Anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju
5: moc. A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se
1: hezky. Máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: To jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou jela, říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo

0: Přím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí. Asi za 10 minut se vrátí, celý roztrhaný. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
1: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že si včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že si včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milost paní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milost paní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak za prvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku takovou odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zadansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
3: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ve půlce léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
3: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný.
3: No jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to udělal radši než ty kladný no, postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem myslel, že přijou do polepšovny ty děti. No, tak,
1: no, možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty, ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fanto. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou, no,
1: Černodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdraví vás, pánové, Martin Havířová.
1: Dobrý den.
4: Mirko Lábuce. Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola. Tak,
1: dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
4: Jde.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se.
1: Děkuji. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluju.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
1: pane
3: Ježiu,
7: pane
3: Ježiu, Lábuce. Já chápu. Ano. Jo, já si dejte
1: pokoj. Skupina Mimikry. Ano, z Majora Zemina.
7: Ano.
1: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, jo. Zdravím Pavle a Juru, zdravím. Tady Petr ze Zdolnej.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampou.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem trošku, ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kejs hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. 3 let však Hermes Poseldiův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni byla slavnostně zahájená stavba nového pavilonu ve fakultní nemocnici na Lochotíně. OSEK obnovuje studny na pitnou vodu. Čeští fotbalisté hrají s Jižní Koreou zatím 0-0. Dnes bude zataženo, občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Fakultní nemocnice Plzeň oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Akce za více než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a přesunou se tam všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek. A budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
1: OSEK na Rokycansku obnovuje a čistí studny, které obec využívá jako zdroj pitné vody. Součástí je například kontrola nátokových potrubí nebo výměna vík. Pokračuje nezávislý starosta OSEKu Jaroslav Peroutka.
3: Část pitné vody jde z těch studen a část jde z vrtů, které máme tady kolem OSEKa. To jde všechno do té vodárny. A v té vodárně tam probíhá ta úprava, to znamená čištění a potom částečné nachlorování a tak dále.
1: Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
4: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
0: Sport.
1: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Čeští fotbalisté hrají proti Jižní Koreji. Stav utkání je po prvním poločase 0-0. Otevírací utkání šampionátu ovládli Mexičané, kteří porazili Jihoafrickou republiku 3-0.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo, zpočátku slabý déšť nebo mrholení na západě kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů. Fouká mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 25. kilometru Uzdic ve směru na Prahu dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno v 5 hodin a 4 minuty před začátkem mistrovství světa ve fotbale vydal Kalin písničku, kterou věnoval Ladislavu Krejčímu. Co na novinku jednoho z nejúspěšnějších českých reperů současnosti, kapitán české reprezentace říká, to uslyšíte už za chvilku. No a od Petry Broučkové jste ve zprávách slyšeli, že s Jižní Koreou zatím po prvním poločase hrajeme 0-0. Přejeme hezký pátek.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: občas slýcháme slovo kýč. Co je to?
1: Je to část těla. Míč, kýv, prst, pohádka, hruška, videohra, kropáč, kytka, rýč, hodiny, klíč.

0: Příjemné páteční ráno vám přejeme, je 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zataženo, zpočátku slabý déšť nebo mrholení na západě kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty mezi 14 a 17, na horách do 13 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná. Na stupni číslo 1.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá nálada panovala v šatně národního týmu před začátkem mistrovství světa ve fotbale. Česká reprezentace právě nastoupila proti Jižní Koreji. Den před vstupem do světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku vydal rapper Kalin písničku o kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčím, který dal před chvilkou gól Jižní Koreji a Češi tak v 62. minutě utkání vedou 1-0.
1: Jeden z nejúspěšnějších českých raperů současnosti písničku pojmenoval prostě Krejčí. K novince Kalina vyšel i videoklip, který provází dosavadní kariérou kapitána národního týmu. Od debutu mezi dospělými v brněnské zbrojovce přes tituly v pražské Spartě až po současné angažmá na britských ostrovech.
2: Jedeme tvrdě, na ramenu vleku tebo jak Premier League.
1: Rapper Kalin i fotbalista Ladislav Krejčí pocházejí z Brna. Oba se potkali na mistrovských oslavách pražské Sparty, kde Kalin vystupoval. Teď vzniklo další spojení, ze kterého je reprezentační kapitán nadšený.
2: Věř mi, bráním svou ekipu jak Krejčí. Bráním svou ekipu jak Krejčí.
3: Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt a bylo to pro mě velký překvapení. Nevím, co k tomu úplně říct, ale jsem hrdý, že tohle vůbec nastalo.
1: Kalinovu píseň Krejčí si reprezentanti poměrně brzo oblíbili. I před předzápasovým tréninkem hrála v šatně a ne primárně pro utahování si z kapitána, říká záložník národního týmu Lukáš Provod.
4: Legraci jsme asi ještě nestihli si z něj udělat, to teprve přijde, ale ne, myslím si, že je to super a jinak atmosféra je dobrá, je. Vlastně jsme spolu už dlouho, takže si myslím, že si všechno sedlo a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a všichni se obrovsky těšíme na to, až to vypukne, jsme zvědaví a nadšen.
3: Připraveni jsme, vlastně veškerou tu přípravu se směřovali k tomuhle zápasu, takže si troufnu říct, že jsme ready a už se všichni nemůžeme dočkat.
1: Řekl za šatnu české reprezentace kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno a na Radiožurnálu Sport vám z něj nabídneme přímý přenos. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zrychlit cestu pacienta k lékaři má po dostavbě pavilon v chirurgických oborů ve fakultní nemocnici v Plzni. Do areálu na Lochotině se poté do budovy s 12 nadzemními podlažími přestěhují klíčové chirurgické obory, moderní operační trakt, urgentní příjem, intenzivní péče a diagnostické zázemí. Stavba za více než 4 miliardy korun má být hotová v roce 2029. Dopravu v Přešticích na jižním Plzeňsku ode dneška omezí oslavy. Město slaví 800 let od první písemné zmínky. Uzavřené je Masarykovo náměstí a přilehlá Červenkova ulice. Uzavírka potrvá i celou sobotu. Řidiči by městem měli projíždět opatrně kvůli zvýšenému počtu chodců. Studenti Západočeské univerzity v Plzni dnes představí novou elektrickou formuli pro závodní sezónu 2026. Na projektu celý rok pracovali studující 4 fakult. Zaměřili se hlavně na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku. Program slavnostního odhalení začne od 10 hodin v plzeňské Techmánii. Uvedla to mluvčí univerzity Andrea Čandová. Česká armáda navýší stavy. Zatímco dnes dokončí ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu budou tvořit profesionální vojáci, doplní je příslušníci aktivních záloh a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě i rostoucí zájem lidí, uvedl mluvčí armády Martin Kresta. Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ve druhém poločase je stav utkání 1-1. V úvodním zápase celého šampionátu Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. A dnešní počasí bude zataženo, zpočátku slabý déšť nebo mrholení na západě kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 19 mezi Nezvěsticemi a Nezbavěticemi se v blízkosti vozovky pohybuje poník. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 na 25. kilometru Uzdic ve směru na Prahu dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V dnešním slovíčkaření se dozvíte, kde se vzalo úsloví mít máslo na hlavě.
3: Slovník říká, že mít máslo na hlavě znamená dopustit se něčeho nečestného, být zatížen pocitem viny. Co s tím má společného máslo?
2: To budeme s Romanem Stupkou zjišťovat za chviličku.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Sí.
1: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
2: Máslo na hlavě. Asi si dokážete představit, co znamená úsloví mít máslo na hlavě, ale pro jistotu. Slovník říká, že mít máslo na hlavě znamená dopustit se něčeho nečestného, být zatížen pocitem viny. Co s tím má společného máslo, tato veskrze lahodná pochutina? Musíme se vydat až do středověké Francie. Některé nepoctivé trhovkyně kazily máslo různými příměsemi, aby co nejvíce vydělali. Když se na to přišlo, musela si dotyčná dát hroudu svého šizeného másla na hlavu a postavit se na veřejném místě na slunce. Musela tak setrvat do doby, než se máslo začalo rozpouštět. Dovedete si představit, jak potom nebohá trhovkyně vypadala. Mastný obličej a znečištěné a slepené vlasy a lidé kolem chodící věděli, že je to ta nepoctivá, od které si už nikdy nic nekoupí. Takto pošramocená pověst se pak velmi těžko napravovala.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné páteční ráno. Máme 5 hodin a 640 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zataženo, zpočátku slabý déšť nebo mrholení na západě kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty mezi 14 a 17, na horách do 13 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, rostlové podmínky jsou většinou velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslaví 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 50 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V radnicích začínají tradiční dny radnic, radnické kulturní slavnosti. Na návštěvníky čeká pestrý program pro všechny generace. Dneska to bude například v 17 hodin a 30 minut koncertní vystoupení Vladimíry Bauerové v radnické synagoze. Dny radnic potrvají do 14. června. V muzeu doktora Hostaše v Klatovech proběhne muzejní noc. Připravena je třeba pravěká dílnička a komentovaná archeologická prohlídka spojená s tajemstvím ukrytým pod zemím. Akce začíná v 18 hodin. Zámek Zbiroch zve na akci Karel IV. A jeho hrad Zbiroch, která je určena pro děti od 6 let. Zažijete dobrodružství při hledání tajných symbolů a objevování skrytých míst na hradě. Akce startuje v 18 hodin a 18 minut. Na louce na ostrově Dobřany vypukne od 16 hodin Dobřanská pouť, která potrvá do 14. června. V Západočeskému muzeu v Plzni se koná večerní program s názvem Setkání u Ladislava Lábka. Večer se ponese v duchu svatebních příprav našich předků neboli oblékání plzeňské nevěsty. Komentovaný pořad doprovodí mimo jiné i lidová muzika z Chrástu. Začátek akce je v 10 večer. Na hřišti v obci Kejnice na Klatovsku proběhne veselohra na motivy komedii Zdeňka Trošky s názvem Slunce, seno a tak dále. Diváci uvidí divadelní ochotnický spolek Divadlo a tak dále ze Sušice. Start představení je v 18 hodin. Galerie Cirkus Sušice zve v 18 hodin na zahájení výstavy Noční směny ilustrátora Jindřicha Janíčka. No a na louce u svatého Jiří v Plzni se koná akce nazvaná Koncerty na čtyřce, kterou pořádá městský obvod Plzeň 4. Kromě jiných v 19 hodin a 30 minut vystoupí Jiří Korn a Dance Company.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Radioservis představuje
5: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
6: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Plzeňští studenti dnes v Techmánii představí novou elektrickou formuli. Odpočinkovou lokalitu Náveský rybník ve Zbůchu na severu Plzeňska doplní kamerový systém. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Dnes bude zataženo občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Studenti Západu České univerzity v Plzni dnes představí novou elektrickou formuli pro závodní sezonu 2026. Na projektu celý rok pracovali studující 4 fakult, zaměřovali se především na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku. Program začne v 10 hodin v plzeňské Techmánii. Co všechno novou závodní formuli čeká, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
7: Nový vůz v létě čeká série 3 mezinárodních soutěží v Česku, Německu a Polsku. Studentské týmy na nich poměří síly nejen v dynamických disciplínách na trati, ale také při hodnocení konstrukce, technického řešení a prezentace projektu před odbornými porotami.
6: Ve Zbuchu na severním Plzeňsku připravují revitalizaci parku u Náveského rybníka. Kromě zeleně a upravených cest tu radnice nainstaluje kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti, říká nezávislá místostarostka Zbuchu Jana Zajptová.
8: Aktuálně zpracováváme pasporty zeleně v celé obci a realizujeme mlatové cesty, osvětlení a kamerový systém v okolí parku Návesního rybníka. Rybník je doplněn moly a lavičkami v okolí. Věříme, že vše bude sloužit našim občanům.
6: Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
9: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
10: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
9: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
11: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
9: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Jižní Koreou 1-2. Tři čeští reprezentanti během úvodního dne mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice postoupili z rozjížděk přímo do finále. Kanoista Antonín Hrabal druhým místem na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová třetím místem na 500. Postup z prvního místa si zajistil Martin Fuchsa na tratích 500 i 1000 metrů. Naopak se mu to nepovedlo v double kanoji s bratrem Petrem. Bude tak muset závodit i dnes.
3: Počasí.
6: Dnes bude zataženo, zpočátku slabý déšť nebo mrholení na západě kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
12: Sponzorem pořadu je
13: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: V obci Rejštejn na Klatovsku dejte pozor, v Sušické ulici u křižovatky s Kašperskohorskou ulicí leží na silnici padlý strom. Přejeme vám cesty bez nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Příjemné páteční ráno, bývalý kapitán a legenda Viktorie Plzeň Pavel Horvát znovu obuje kopačky a se svými někdejšími spoluhráči vyzve na trávníku hokejisty plzeňské Škody.
15: Těším se, že to dobře dopadne, že jak můj tým, tak tým hokejistů z Plzně bude velmi zajímavě složený a uvidíme dobrý zápas.
14: Podrobnosti k charitativní akci Pavel Horvát připojí za pár minut, no a těšte se taky na dnešní kalendárium. Přejeme hezký pátek.
3: Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček.

0: Dámou při těle jsme dovýskali v 6 hodin a 11 minut. Teď je tady slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi Podmokly na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo rozstaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
2: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
1: Indiana Jones.
2: Archa je krásný svět.
1: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
2: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
1: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
3: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
1: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
4: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
5: Třeba jste s ní špatně zacházel.
4: Znám ji teprve týden.
1: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: 18. června přichází do kin nový český film s názvem Tahle party je dead. Autory snímku jsou Adam Kůs a Jan Schweitzer, mladí filmoví tvůrci, plzeňáci, spolužáci z gymnázia a následně i z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Nejen o jejich hororové komedii, ale i o studiu, schánění peněz na natáčení a spolupráci mladých začínajících herců s těmi známými a zkušenými si budeme povídat dnes po 10. hodině. Tak si rozhovor poslechněte. Stejně jako předpověď počasí za chvilku.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, venku je zataženo až oblačno, v západní polovině kraje se místy vyskytuje slabý občasný déšť, teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 7 do 10 stupňů, na horách mezi 5 a 7 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Po celý den bude převážně zataženo, během rána a dopoledne se vyskytne slabý občasný déšť v západní polovině kraje, zpočátku hlavně v příhraničních oblastech. Předpolednem a odpoledne už může slabě občasně pršet na většině území. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 12 stupňů Celsia, mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Máme 6 hodin a 18 minut, přejeme hezké páteční ráno.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 22 minut v resortu Darovanský dvůr se v sobotu 13. června uskuteční charitativní fotbalové utkání, které bude mít mnohem větší přesah než samotný sportovní výsledek. Od 13 hodin zde proběhne akce Autem na terapie. Jejímž hlavním cílem je pomoci třem bratrům Matějovi, Šimonovi a Kubovi. Dva z nich přitom mají závažné zdravotní problémy a omezení. Celou akci spoluorganizuje bývalý kapitán Viktorie Plzeň Pavel Horvát.
1: Primárním cílem toho zápasu bylo to, že jsme se dozvěděli ten příběh o klukách, který to mají hodně těžký a ještě navíc měli nepříjemnost se svým stávajícím vozem a teďka v podstatě v tuhle chvíli jsou tak konsternovaní, že bez nového auta se úplně ten jejich život nedá ubrat jako lepším směrem, tak jsme se dohodli, že vlastně ta myšlenka je k tomu, aby jsme dopomohli klukům k tomu novému autu. No.
2: Říká o záměru pomoci třem bratrům bývalý kapitán Viktorie Plzeň Pavel Horvát. Matěj je nevidomý a pravidelně dojíždí na terapie. Šimon má vážnou oční vadu a také on potřebuje podporu a péči. Kuba je pak oběma bratrům velkou oporou. Výtěžek z akce má rodině pomoci získat nové auto pro cesty na terapie či do školy. A proč padla volba právě na Darovanský dvůr, co by místo konání charitativního utkání?
1: Jelikož už nějaký rok jsem se vrátil zase ke golfu, tak chodím na Darovanský dvůr, kde mě to baví, kde mají 3 devítky k dispozici většinou, takže si člověk vybere. Nechodí pořád to samý hřiště, no a samozřejmě s paní Sinkulovou i s panem Králem jsme se bavili o tom, jak bychom mohli pomoct dobrý věci, no a vyšlo z toho tohle utkání, který si myslím, že má jasný podtext, no a těším se, že to dobře dopadne, že jak můj tým, tak tým hokejistů z Plzně bude velmi zajímavě složený a uvidíme dobrý zápas.
2: Vysvětluje Pavel Horvát. Charitativní den začne v rezortu Darovanský dvůr ve 13 hodin otevřením areálu. Začátek bude patřit hudbě či dětskému programu. V 15 hodin pak začne první poločas fotbalového zápasu, ve kterém proti sobě nastoupí Horvy tým a hokejisté Škody Plzeň.
1: Tak já jsem dával svůj tým dohromady tak, že jsem vlastně zkoušel kluky, kdo má čas, a musím říct, že některý z nich i přehodnotili svoji dovolenou vzhledem k tomu utkání. Myslím si, že máme dohromady fakt jako skvělý tým. Na prvním místě samozřejmě máme velkou posilu Kubu Kvášovskýho v závorce kalkulátora, tam ho asi lidi budou znát daleko víc. No, moji bývalí spoluhráči, ať už třeba Karel Rada, který bude v podstatě asi nejstarším účastníkem tohoto zápasu, ale pořád ve formě, Milan Petržela, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, já možná asi na někoho zapomenu, samozřejmě budu tam já, bude tam můj syn Patrik, který taky začíná s fotbalem už dospělým, bude tam Honza Pěruška, můj kolega z rádia, který má fotbal velmi rád, bude i moderovat to odpoledne, ale chtěl by si to taky zkusit samozřejmě s náma, takže těch men, který tam uvidíme, bude spousta. V bráně bude legendární Jarda Beláň, kterýho jsem měl možnost trénovat v Sokolově a teď už spoustu let trénuje v Plzni v mládeži, takže myslím si, že my máme to mužstvo složený velmi dobře.
2: Zve na akci Autem na terapie do Darovanského dvora Pavel Horvát. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Už po druhé v tomto týdnu hořelo v bývalém hotelu CD poblíž Karlovarské třídy v Plzni. Hasiči opět zasahovali v jedné z bytových jednotek, dva lidé se nadýchali z plodin a museli být ošetřeni. Bývalý hotel v posledních letech slouží jako ubytovna. Plzeň postaví 4 bytové domy na Světovaru za 540 milionů korun. Na projekt získá až 90 milionů ze Státního fondu podpory investic na dostupné nájemní bydlení. Město také uspělo s žádostí o výhodný úvěr až 160 milionů korun. Za 2 roky vznikne 68 bytů a prodejna potravin. Zastupitelé už schválili smlouvu na převzetí dotace. Klatovské vlastivědné muzeum doktora Hostaše dnes bude přístupné až do 22. hodiny. V rámci muzejní noci si lidé vyzkouší psaní brkem, práci archeologa nebo uvidí výrobu vinutých perel. A program bude připravený i v barokní lékárně. Potvrdila to průvodkyně Martina Salvová. Do muzejních nocí se letos zapojilo 660 institucí. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka klesla zhruba o 15%. I tak byla květnová aktivita na trhu výrazná, uvedl to hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde příští čtvrtek budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ta prohrála v prvním zápase šampionátu s Mexikem 0-2. A ještě počasí. Dnes čekejte zataženo. Zpočátku slabý déšť na západě kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V obci Rejštejn na Klatovsku dejte pozor v Sušické ulici. U křižovatky s Kašperskohorskou ulicí leží na silnici padlý strom. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal řeknou, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme po 13. hodině.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dneska rozebírat. Hezké ráno.

0: Můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
0: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
0: Připomínám téma popraskaná kůže.
2: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
3: Proč jsou invazní druhy nebezpečím pro naši přírodu a co proti nim dělat? Řekneme za chvilku.
4: Rostliny vůbec nevypadají nebezpečně, některé z nich jsou dokonce i krásné.
5: To je vlastně základ šíření těchto rostlin, protože jak jsou pro lidi krásné, tak si je hrozně dováží. Bohužel to je ta negativita, že potom se šíří nekontrolovaně tyto rostliny do okolí.
3: Každopádně pozor, za pár minut to nebude jenom o rostlinách.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: pátek 12. června a v regionu nás čeká chladno a slabší déšť.
1: Počasí.
0: Po celý den bude převážně zataženo, během rána a dopoledne se vyskytne slabý občasný déšť v západní polovině kraje, zpočátku hlavně v příhraničních oblastech. Předpolednem a odpoledne už může slabě občasně pršet na většině území. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 12 stupňů Celsia, k tomu mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová,

0: scénáry z té nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v Kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Život je pes a pes i dnes je nejlepším přítelem člověka, tak přejeme další hez. Ký den, 6 hodin 48 minut, aktuální čas. Možná jste zaznamenali, že po celé republice probíhá pilotní ročník Týdne invazních druhů. Se svými partnery ho pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Včera se s invazními druhy rostlin a živočichů mohli seznámit zájemci v centru Plzně. Dozvěděli se, že v naší přírodě už jsou jich stovky.
1: Nevíme určitě o všech, stále nové druhy se objevují.
2: Vy tady máte přímo na místě ukázky některých invazních druhů, ať už se jedná o rostliny nebo o živočichy?
1: Co se týče živočichů, tady kolega Jan Walter by nám mohl říct, co tady máme.
3: V rámci našeho stánku prezentujeme nejrůznější druhy ryb, například slumečka amerického nebo slunečnici pestrou. Jsou to druhy, se kterými se můžou setkat obyvatele i Plzně. Porůst tady máme i sršeň asijskou, kdy první hnízdo bylo zjištěno právě v Plzni v roce 2023.
2: Popíšete některého z těch živočichů?
3: Tak máme tu na ukázku nepůvodní raky. Jsou to raci ze Severní Ameriky, takže prezentujeme raka signálního, který má takový bílý flek na kloubu klepet a jsou to raci, který přenáší račí mor.
2: Přišli jsme ke stánku s rostlinami a tady je jich taky pěkná řádka.
1: Známou rostlinou je lupina mnoholistá, modře květoucí bobovitá rostlina ze Severní Ameriky. Třeba tady je pajasan žláznatý, který se šíří dosti po intravilánu Plzně. Negativně většinu působí ve volné krajině, zarůstá teplé stráně. Tak.
2: S invazními rostlinami nás seznamuje botanik Jiří Sladký. Ty rostliny vůbec nevypadají nebezpečně, některé z nich jsou dokonce i krásné.
1: To je vlastně základ šíření těchto rostlin, protože jak jsou pro lidi krásné, tak si je hrozně dováží. Bohužel to je ta negativita, že potom se šíří nekontrolovaně tyto rostliny do okolí.
2: Stručně řečeno, invazní druhy našim domácím druhům škodí anebo je i přímo likvidují.
1: Příklady netýkavka žláznatá a netýkavka malokvětá. Nejvíc asi lze pozorovat tu netýkavku žláznatou, která fialově kvete a je většinou kolem potoků a velkých řek a svým šířením vytlačuje původní zástupce vegetace v těchto biotopech.
2: A není to přirozený vývoj, že se příroda mění? Nebylo to tak i v minulosti?
1: Jistým způsobem ano, ale tady to jsou druhy, které šíří člověk svojí činností a na velké vzdálenosti, takže myslím si, že do toho uměle zasahuje dosti člověk.
4: Šla jsem kolem a překvapilo mě, že střemcha je taky invazní druh.
5: O akci jsem věděl a přišlo mě to hodně zajímavé. Invazní druhy jsou problém a čím víc lidí o tom bude vědět, tím větší šance, že se povede s tím něco udělat.
1: Můžete nahlásit jejich výskyt, sledovat je, buď nám jako agentuře ochrany přírody krajiny, anebo ve svém okolí třeba na nějaký obecní úřad nebo pověřený úřad.
2: A trhat nebo jinak hubit tyto cizí druhy bych také měla?
1: No určitě, tak jako u těch zvířat je to asi obtížnější. A co se týče rostlin, máme takovou akci invazní kytice a o tom by mohla více pohovořit kolegyně Kateřina Juhaňáková.
6: Princip je takový, že soutěžící si udělá radost nad trháním kytice z invazních rostlin, zároveň tím pomůže přírodě a když potom pošle fotku této kytice, tak může vyhrát i drobné ceny. Fotky můžete posílat do 30. září na Facebook HKO Český les, buď ji tam sdílejte nebo do zpráv.
2: Má tohle celé smysl? Daří se chránit naši přírodu před invazními rostlinami a živočichy?
1: No, abych pravdu řekl, tak je to jako boj s větrnými mlýny, ale myslím si, i tento boj má smysl.
2: Pokud ve volné přírodě narazíte na některý z invazních druhů, jeho výskyt nahlašte například pomocí mapovací aplikace Agentury ochrany přírody a krajiny. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: pojďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni na Karlovarské třídě podruhé v tomto týdnu hořel bývalý CD hotel. Klatovské muzeum dnes láká na večerní program. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 16 stupňů. Dobré páteční ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Už podruhé v tomto týdnu hořel v Plzni na Karlovarské třídě bývalý CD hotel. U požáru zasahovalo večer 6 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. V budově, která slouží jako ubytovací zařízení, zasáhl oheň jeden z bytů. Podrobnosti přidává mluvčí plzeňských krajských hasičů Petr Poncar.
3: Na místě se evakuovalo samovolně asi 25 osob, přičemž jednu osobu jsme vyvedli z vnitřka. Hasiči provedli průzkum budovy a nikoho dalšího kromě jedné vyvedené osoby jsme vevnitř již nenašli.
2: Klatovské vlastivědné muzeum doktora Hostaše dnes bude přístupné až do 22. hodiny. V rámci muzejní noci si tam návštěvníci můžou vyzkoušet psaní brkem, práci archeologa, sledovat výrobu vynutých perel nebo jít na komentované prohlídky expozic. Program na večer připravila i barokní lékárna, říká průvodkyně Martina Salvová.
4: Je připravena muzejní noc s přednáškou legendou místního lékárenství doktorem Jaroslavem Voráčem. Tento pamětník k provozu staré lékárny návštěvníky zasvětí do tajů práce v lékárně a seznámí je se svými vzpomínkami a zážitky.
2: Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%, i tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
5: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
2: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%, to je nárůst o víc než 0,1% bodu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony 800 tisíc korun. V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je taky nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků.
0: Sport.
2: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
6: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo, zpočátku slabý déšť v západní polovině kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 180 mezi Černicemi a Štěnovicemi uprostřed vozovky leží sražená srna. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 na 30. kilometru u Chlustiny ve směru na Rozvadov stojí v pravém jízdním pruhu porouchané vozidlo. Vybočuje se, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezké páteční ráno vám přejeme. V Plzni na Lochotíně začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Nemocnice na něj čekala několik let.
8: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků.
7: Naznačuje ředitel nemocnice Václav Šimánek a za pár minut nám toho řekne mnohem víc.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

7 hodin 8 minut, proč na listnatých stromech nerostou šišky? Nechte si to za chviličku vysvětlit od dětí v rubrice Ahoj rádio. Rozhněvaný dub. Jednou chci mít obří šišky, co je budu metat z výšky po zlých lidech, po neřádech, co dělají nepořádek. Navíc řvou jak paviáni, dal bych jim co proto, páni. Mrsknout po nich šišky, šup! Jenže co s tím? Vždyť jsem dub. Žaludy mám navíc malé, což je pech a hrozný malér. A tak šišky hází jedle. Ach, můj bože, vždycky vedle.

0: Proč na listnatých stromech nerostou šišky?
1: Protože tam jsou listy.
2: Protože už tam není místo na šišky.
3: Protože na nich rostou plody.
4: Protože už tam není místo mezi listama.
5: Protože by se tam větev zlomila.
6: Protože toho by tam bylo moc.
7: Protože tam ještě nejsou rozkvetlé.
8: Protože by to pak bylo divný.
9: Protože nad tím listnatým stromu nerostou ty šišky.
10: Že by tam třeba ty šišky třeba v tom okolí nemusely vůbec být.
11: Kvůli tomu, že jehličnatý stromy, ty mají mít šišky a listnatý mají mít nějaký plody, třeba jablko nebo švestku.
12: Protože by se tomu lidi smáli.
13: Ahoj, rádio!
14: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. I dneska v roli rádia vašeho kraje máme 7 hodin a 17 minut. Počasí. A meteoroložky Marty Suché se ptám na aktuální počasí. Hezké ráno i vám.
1: Dobré ráno, je zataženo, místy v regionu prší, teploty jsou mezi 9 a 11 stupni, na horách mezi 5 a 8 stupni Celsia.
0: Připravit deštníky na celý den?
1: Určitě, dnes určitě. Přes naše území bude přecházet okludující frontální systém. Už nás ovlivňuje jeho teplá fronta momentálně. Během celého dnešního dne zůstane většinou zataženo a v celém regionu musíme v průběhu dne počítat i nadále se slabým občasným deštěm, a to i během odpoledne, i během večera. Nejvyšší denní teploty dnes budou pouze mezi 13 a 16 stupni, na horách od 9 do 12 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Zajímá nás i víkend, buďte nám proto věrná i v příští hodině. Děkujeme, naslyšenou.
1: Budu se těšit, naslyšenou, hezký den.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Z města jménem Plzeň vám přejeme hezké ráno, máme 7 hodin a 22 minut. Poklepem na základní kámen v plzeňské fakultní nemocnici začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Bude stát v areálu na Lochotíně na místě záložního heliportu. O stavbu moderního objektu nemocnice usilovala od roku 2017. Projekt za víc než 4 miliardy korun soustředí na jednom místě všechny klíčové chirurgické obory, moderní operační trakt, urgentní příjem, intenzivní péči a špičkové diagnostické zázemí.
1: Poklepem na základní kámen stavba symbolicky začala.
2: Plzeňští chirurgové nikdy neměli svůj chirurgický pavilon. A já jako chirurg jsem opravdu velmi šťastný, že mohu stát na tomto místě a být u toho.
1: Připomněl ve svém projevu ředitel plzeňské fakultní nemocnice Václav Šimánek.
3: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků.
1: Hlavní výhoda?
3: Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
2: A velkou zajímavostí je, že na střeše bude centrální heliport a rychlovýtahy toho pacienta, který bude potřebovat urgentní péči, ne akutní, ale urgentní, tak během několika málo minut dopraví právě na urgentní příjem, případně na operační sál.
1: Vrchní sestru ortopedické kliniky dělá Pavla Kmoníčková.
4: Nám přijde, že jsme na to čekali hodně dlouho, ale vlastně jak poslouchám, tak to bylo 6 let. Samozřejmě lůžková kapacita se navýší a bude to nové prostředí s novými přístroji vybavený, operační sály, všechno jipka, takže těší se celý kolektiv, celý tým a bude to hezký. No.
1: Koncentraci všech chirurgických oborů na jednom místě vidí jako hlavní výhodu i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvolený za ANO.
5: Často jsou to pacienti po velmi vážném úrazu, potřebují urychleně operovat, potřebují anestezii, pak převezení na jednotku intenzivní péče a vše vlastně bude na jednom místě. Takže to je za mě budoucnost a jdeme touto cestou i v jiných nemocnicích, kde se vlastně tvoří podobné pavilony chirurgických oborů, protože ta koncentrace je velmi důležitá, spolupráce týmů a je to velmi důležité pro nějakou efektivitu.
1: Zároveň se jedná o jednu ze strategických investic státu.
5: Jedna z nich je už hotová, to je nový pavilon v IKEMu. Staví se pavilon chirurgických oborů v Olomouci, fakultní nemocnici v Hradci Králové. Také se připravuje centrální urgentní příjem v Tomajerově nemocnici. Takže jsou to skutečně velké investice, které mají potenciál výrazně posunout kvalitu péče a organizaci zdravotnictví v České republice.
1: Nový pavilon chirurgických oborů má být hotový do konce roku 2029. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Studenti Západočeské univerzity v Plzni dnes představí novou elektrickou formuli pro závodní sezonu 2026. Na projektu celý rok pracovali studující 4 fakult. Zaměřili se hlavně na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku. Program slavnostního odhalení začne od 10 hodin v plzeňské Techmánii. Uvedla to mluvčí univerzity Andrea Čandová. Dopravu v Přešticích na jižním Plzeňsku ode dneška omezí oslavy. Město slaví 800 let od první písemné zmínky. Uzavřené je Masarykovo náměstí a přilehlá Červenkova ulice. Uzavírka potrvá i celou sobotu. Řidiči by městem měli projíždět opatrně kvůli zvýšenému počtu chodců. Zítra začíná víkend otevřených zahrad. Letos se do něj zapojí zhruba 360 míst, z toho přes 40 v plzeňském kraji. Přístupné budou soukromé, komunitní, školní i historické zahrady. Přehled všech zapojených míst i s podrobným programem je na webu Víkend otevřených zahrad. Česká armáda navýší stavy. Zatímco dnes dokončí ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu budou tvořit profesionální vojáci, doplní je příslušníci aktivních záloh a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě i rostoucí zájem lidí, uvedl mluvčí armády Martin Kresta. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým neudržel vedení. Ve druhém poločase se po dlouhém autovém vhazování prosadil hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale stav otočili. V zahajovacím utkání světového šampionátu zvítězili domácí Mexičané nad Jihoafrickou republikou 2-0. A dnešní počasí bude zataženo, zpočátku slabý déšť v západní polovině kraje, postupně občasný déšť na většině území, teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 53. kilometru u Hloubkova ve směru na Plzeň dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Kvůli dešti je snížená viditelnost. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Plzeňský divadelní spolek Jezírko slaví 110 let, Dobřanskému hasičskému sboru je 90 let, chodník před Poběžovickým kostelem dostává nový kabát. Počkejte si na rubriku, o čem se píše, a veškeré podrobnosti právě k těmto tématům. Jinak na hodinách máme 3 minuty po 7:30. Přejeme hezký pátek.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Divadelnímu spolku Jezírko je 110 let. Nejstarší stále hrající ochotnický soubor v Plzni svou činnost zahájil v roce 1916. Jeho název Jezírko

0: před zahájením svatovíckých slavností v Dobřanech. Přesný harmonogram přinášejí Dobřanské listy. Chodník před kostelem na Nebevzetí Panny Marie v Poběžovicích dostává novou tvář. Původní asfaltový byl už v žalostném stavu, vedení města proto rozhodlo o jeho opravě. Asfalt bude nahrazen žulovými kostkami a chodník povede podél celého kostela až mezi sochu svatého Jana Nepomuckého a faru, kde bude vybudováno malé schodiště. O rekonstrukci, která potěší místní i turisty, informuje zpravodaj Poběžovicko.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Tolik Belfast, tentokrát ne ve zprávách o pouličních nepokojích, ale v písničce kapely Bonnie M. Za chvilku od nás taky Marek Ztracený.
1: Počasí.
0: Po celý den bude v regionu převážně zataženo, během rána a dopoledne se vyskytne slabý občasný déšť v západní polovině kraje, zpočátku hlavně v příhraničních oblastech. Předpolednem a odpoledne už může slabě občasně pršet na většině území. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 12 stupňů Celsia, mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7:47 si pojďte otestovat, jestli vám funguje telefon. Začíná soutěž na lince 221 554 222. Tentokrát o jednu z audioknih, které vydal Radioservis, tedy vydavatelství Českého rozhlasu. Jedná se o rozhlasovou dramatizaci románu Patricie Highsmithové Pětkrát Tom Ripley. V titulní roli Jan Vondráček, dále hrají Jana Strýcová, Martin Zahálka, Ladislav Frej, Dana Batulková, Miroslav Táborský a další. Jedná se o velký příběh o malém podvodníkovi, který se z newyorského špinavého podnájmu díky zvláštnímu talentu dostane do vyšší společnosti a stane se vrahem. A je to vrah okouzlující, amorální kriminálník, podvodník a vrah sériový. Jak starý je pan Ripley? Kdy vyšla první kniha s touto postavou? To je soutěžní otázka a nabízím letopočty 1955, 1979 anebo 1994. Přeju vám hezké ráno, koho tam máme?
1: Ano, tady Eliška Starkovská.
0: Paní Eliško, prosím, prosím, slumte si rádio, pojďte jenom k telefonu, ať mi to tam nebere zpětnou vazbu, děkuju vám za to.
1: Omlouvám se.
0: Nic se neděje. Je mi jasné, že je to rychlovka.
1: No, já bych si, jestli můžu, nebo zopakujete mě ještě tři otázky?
0: Otázku jste zaregistrovala, chcete jenom ty možnosti?
1: No, ty možnosti, jo.
0: 1955, 1979, 1994.
1: Já bych si typla 1979, nevím.
0: Tak si zase můžete dát rádio na hlas a bohužel to nevyšlo, je mi moc líto. Paní Aleško, mějte se moc hezky, budeme se těšit příště. Naschledanou. Linka do studia 221 554 222. Pro jistotu ještě takto, dokud se s vámi neslyšíme v telefonickém spojení, což nebývá vždycky úplně nejkvalitnější na poslech, zopakuji soutěžní otázku. Jak starý je pan Ripley? Kdy vyšla první kniha s touto postavou? Mimochodem, ten román napsala Patricia Highsmithová. Tak buď se jedná o letopočet 1955, 1979 a nebo až o rok 1994. V tuto chvíli se těším na někoho dalšího a už se ptám, koho tam máme. Dobrý den.
2: No, tady Vašek.
0: Vašku, zdravím vás, povídejte.
2: 1954.
0: Tahle možnost tam vůbec nebyla. Chcete to ještě jednou zopakovat pro jistotu?
2: Ano.
0: Abyste si pak nerval vlasy. 1955, 1979, anebo 1994?
2: 1955.
0: Jasně, je to tam. Moc gratuluju a k té audioknize přeju příjemný poslech. Mějte se pěkně, naschledanou.
2: Tak jo, děkuji.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Městská policie Plzeň bude přezbrojovat strážníky. 8. výročí od založení města oslaví tento víkend Přeštice na jižním Plzeňsku. Minister spravedlnosti Tejc se setká s končící žalobkyní Lastoveckou. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 16 stupňů. Pěkný pátek u zpráv přeje Petra Broučková. Městská policie Plzeň přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby měli všichni stejný typ střelné zbraně, jak vysvětluje velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců.
3: V Přešticích na jižním Plzeňsku začínají hlavní oslavy 800 let města. Na Masarykově náměstí dnes zahrají od 17:30 začínající kapely. O víkendu se pak program rozšíří i do městského parku. Pro návštěvníky bude připravený jarmark, šermíři nebo volný cirkus, říká za Přeštice Alena Langmajerová.
6: Vrcholem oslav je potom nedělní vystoupení Vojty Dyka na náměstí od 7 hodin večer. Pro oslavy jsou připraveny reklamní a upomínkové předměty k výročí, které na festivalu bude možné zakoupit. Na festivalu budou také označena místa a pokladničky pro charitativní sbírku Přeštice pomáhají, do kterých bude moci přispět jak hotovostí, tak přes QR kód.
3: Začíná benefiční sbírka akce Cihla. Pořádají organizace Portus Praha, která podporuje lidi s mentálním znevýhodněním a pomáhá s jejich začleněním do běžného života. Zapojit se do sbírky můžou zájemci až do září na internetových stránkách portus.cz. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se mimo jiné podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ale koncem ledna z případu odvolali kvůli údajné podjatosti. Lastovecká nechtěla dnešní schůzi blíž komentovat, řekla ale, že si pozvání ministra Tejce váží.
7: Témata pro naše společné jednání jsou úplně v jeho režii. Nicméně předpokládám, že bude chtít znát můj názor na stav soustavy státního zastupitelství.
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že odchod Lastovecké ze státního zastupitelství svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá. Sport. Po dlouhých 20 letech si čeští fotbalisté zahráli na mistrovství světa. V Guadalajaře ale dobře rozehraný zápas s Jižní Koreou nakonec ztratili a prohráli 1-2. Na body tak nedosáhli. Tři čeští závodníci na úvod mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice postoupili do finálových jízd. Kanoista Antonín Hrabal druhým místem na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová třetím místem na 500. Postup z prvního místa si zajistil Martin Fuchsa na tratích 500 i 1000 metrů. Své semifinále na 1000 metrů zahájí Josef Dostál kolem 10:30.
4: Počasí.
3: Dnes bude zataženo, zpočátku slabý déšť v západní polovině kraje, postupně občasný déšť na většině území, teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12. Fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na 53. kilometru u Holoubkova ve směru na Plzeň dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Kvůli dešti je snížená viditelnost. Přejeme vám cesty bez nehod.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemné páteční ráno, máme 5 minut po 8 hodině, skládáte rádi puzzle? Pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvilku bude věnovat Martin Písařík. Kristýna, Karel Gott, Elvis Presley, s těmito jmény skládáme další hudební program. Tak hezký poslech.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, díky za to, že jste s námi. Věděli jste, že na hradě Krašov u Kralovic jsou zakopané stříbrné vozy? V dnešním odpoledním turistickém tipu vám řekneme víc už za chvilku, ale z reportáže uslyšíte malou ochutnávku. Počasí. Po celý den bude v regionu převážně zataženo, teď během rána a dopoledne se vyskytne slabý občasný déšť v západní polovině kraje, zpočátku hlavně v příhraničních oblastech. Předpolednem a odpoledne už může slabě občasně pršet na většině území. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 12 stupňů Celsia, mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: 8 hodin 21 minut, dnešní odpolední turistický tip nás zavede na hrad Krašov. Nachází se u Kralovic nad řekou Berounkou a kromě nádherných výhledů nabízí i zajímavý pohled na historii. Navštívila ho kolegyně Jitka Dubravová.
1: Stojíme před vraty, je tady nádherný výhled na řeku Berounku, která se klikatí pod hradem.
2: To je naše nejoblíbenější místo, máme tady dvě vyhlídky, jedna je tady u nás před hradem, druhá je v areálu hradu, takzvaně Libušina vyhlídka, kde lidi rádi posedí.
1: Popisuje Miroslav Dolejš ze Spolku pro záchranu zříceniny hradu Krašov.
2: Nemáme prohlídkový okruhy tady žádný, ale prohlídka hradu se musí uhradit jako vstup, ale zase z druhé strany můžete u nás posadit, jak dlouho budete chtít.
1: Vstupujeme do hradu. Stojíme na nádvoří, na zemi je nádherná oblásková kamenná dlažba.
2: Poslední dva roky probíhají větší opravy. Momentálně v letošním roce připravujeme dlouhodobou vizi, jak hrad bude vypadat po rekonstrukci. Teď se blížíme do nějakého finále, budeme to předkládat památkářům, uvidíme, jak nám to schválí. V loni se nám povedlo tady investovat téměř 1,5 milionu, letos jsme na nějakých podobných částkách. Část vždycky je z našich peněz, co tady nám návštěvníci nechají za vstupný nebo za suvenýry, všechno se investuje do hradu. Něco samozřejmě dotace jak krajský, tak z ministerstva kultury dostáváme.
1: Spolek opravuje tento hrad už téměř 100 let.
2: Začal postupně opravovat vlastně v pár lidech. Mělo to nějaký mecenáše v té době a nějaký lidi se chodili pracovat. Postupně hrad vykopávali, protože byl zasypaný tak do výšky 3-4 metrů. Takže to postupně vykopávali, zdili a je to vlastně většina částí hradu je tady takhle nově dozděna.
1: Z Krašova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Na celou reportáž uslyšíte dneska odpoledne krátce po 14:30. Za chvilku další zprávy a s nimi Petra Broučková. Hezký pátek.
3: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Už podruhé v tomto týdnu hořelo v bývalém hotelu CD poblíž Karlovarské třídy v Plzni. Hasiči opět zasahovali v jedné z bytových jednotek. Dva lidé se nadýchali z plodin a museli být ošetřeni. Bývalý hotel v posledních letech slouží jako ubytovna. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili rekonstrukci domu pro dětskou skupinu. Rekonstruovaná budova pojme od září přes 30 dětí. Zbyrožská radnice tak reaguje na zvýšenou poptávku rodičů a nedostatečnou kapacitu místní mateřské školy, uvedl nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha. Klatovské vlastivědné muzeum doktora Hostaše dnes bude přístupné až do 22. hodiny. V rámci muzejní noci si lidé vyzkouší psaní brkem, práci archeologa nebo uvidí výrobu vynutých perel. A program bude připravený i v barokní lékárně. Potvrdila to průvodkyně Martina Salbová. Do muzejních nocí se letos zapojilo 660 institucí. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Mexické Guadalajaře národní tým nejdříve vedl, soupeř ale skóre otočil. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde příští čtvrtek budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ta prohrála v prvním zápase šampionátu s Mexikem 0-2. A ještě počasí, dnes čekejte zataženo. Zpočátku slabý déšť na západě kraje, postupně občasný déšť na většině území. Teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 26 u nákupního centra Rokycanská směrem z Plzně je dočasně uzavřena komunikace z důvodu vysypaného nákladu z nákladního auta na protijedoucí osobní auto. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvilku už vás vezmeme do mexické restaurace U krokodýla. Je dost možné, že pod tímto názvem vůbec nikdy neexistovala. Jisté ale je, že v ní Češi před lety zanechali nesmazatelnou stopu a smáhla se tehdy celá hospoda. Počkejte si na detaily.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

8 hodin 40 minut, díky následující příhodě, kterou jsme našli v archivu našich zábavných pořadů, se rázem ocitáme v roce 1970. V Mexiku, podobně jako teď, probíhá světový šampionát ve fotbalu a sportovní komentátor

0: třeba Sirene Lepiko. Jo? Zavřeli se zase dveře, za chvíli přišel a už nes tady to. Tak si říkám, Herko, ty dáme si asi Sirene Lepiko, to by nějaká mexická bašta. No, tak přišel k nám taky, podíval se na mě, zeptal se mi, por favor, signor. Já říkám, Sirene Lepiko. On stál, jak byl slušný, podíval se na všechny strany a odešel. No a zase šel a zase šel do kuchyně a Sirene Lepiko. Tam bylo slyšet nějaký takový hlasy pořád z té kuchyně, že no já to nebudu natahovat, to bylo asi čtyřikrát takhle a přišel, pak se nás vůbec nevšímal. A když jsem to objednával po pátý, tak jsem zařval Sirene Lepiko, protože Oskar říkal, to musíš to rto španělský. A teďko vedle byl stůl a tam povstal takový chlapík, udělaný. Vzal mě takhle za rameno, jako to bylo v těch Chaplinových filmech, jo, otočil mě ke mně, takhle mi dal ruku k nosu. Já si říkám, co se stalo, začal jsem se rozčilovat i česky a tak, on nerozuměl ničemu. A teďko zrovna v tu chvíli spasil nás jeden z našeho velvyslanectví a teďko viděl, že se něco děje, tak tam přišli k našemu stolu, ptají se, co se stalo. Já mu to říkám, my jsme si objednávali Sirene Lepiko tady a to. Teď se začal smát hrozně, začal to jim vyprávět, ty se začali smát, celý sál se začal smát, jo. No a my jsme potom zjistili, že to Sirene Lepiko, on křičel ten číšník na ty kuchařky, kteří se tam hádali pořád a rušili, držte hubu. Ale dopadlo to dobře.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Stop the Rain, kdo zastaví déšť. No myslím, že meteoroložka Marta Suchá takovou schopnost nemá, ale rozhodně nám o tom počasí něco řekne v 8 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Jak to v regionu vypadá aktuálně? Dobrý den.
2: Hezký den, je zataženo, místy prší, teploty se pohybují většinou mezi 10 a 12 stupni Celsia.
0: Co přinesou další hodiny?
2: Tak moc se toho na obloze měnit nebude v průběhu celého dnešního dne, zůstane zataženo a v souvislosti s přecházejícím okolujícím frontálním systémem musíme počítat také v průběhu celého dne v kraji se slabým občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty budou pouze mezi 13 a 16 stupni, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia a povane mírný jihozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Deštivý bude i víkend, nebo to v plánu nemá?
2: Deštivá bude noc na zítřek, jinak víkend

0: Už nebude deštivý, v noci bude ještě zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu budou srážky od západu ustávat a oblačnost začne ubývat. Ráno bude oblačnost ještě už částečně protrhaná, na východě budou doznívat srážky a oblačnost bude přes den ubývat na polojasno, odpoledne už bude slunečné. Nejnižší noční teploty zítra klesnou na 14 až 11 stupňů a maximáty dosáhnou na 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr bude mírný během dne, ale až čerstvý, o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině a pocitová teplota bude proto o několik stupňů nižší než ta na teploměru. V neděli bude převažovat polojasno, během dne bude přechodně až oblačno, na severu kraje s možností přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, maxima budou nižší než v sobotu mezi 17 a 20 stupni. Vítr, s větrem to bude podobné jako v sobotu, bude mírný, přes den zesílí na čerstvý, o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, opět s možností nárazu kolem 15 metrů za sekundu a pocitově tedy bude opět trochu chladněji, než by odpovídalo údajům na teploměru.
1: Děkujeme a přejeme hezký pracovní den. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v Klatovech je nevelký zatopený lomeček zvaný Němčák? V letním období láká ke koupání, je také využíván k potápění. Největší hloubka je asi 6 metrů. Němčák najdete severně od Klatov směrem k letišti.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňští studenti dnes v Techmánii představí novou elektrickou formuli. Zítra začíná víkend otevřených zahrad. Od neděle se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Studenti Západočeské univerzity v Plzni dnes představí novou elektrickou formuli pro závodní sezónu 2026. Na projektu celý rok pracovali studující 4 fakult, zaměřovali se především na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku. Program začne v 10 hodin v plzeňské Techmánii. Co všechno novou závodní formuli čeká, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Nový vůz v létě čeká série 3 mezinárodních soutěží v Česku, Německu a Polsku. Studentské týmy na nich poměří síly nejen v dynamických disciplínách na trati, ale také při hodnocení konstrukce, technického řešení a prezentace projektu před odbornými porotami.
3: Zítra začíná víkend otevřených zahrad. Letos se do něj zapojí zhruba 360 míst, z toho přes 40 v plzeňském kraji. Přístupné budou soukromé, komunitní, školní i historické zahrady. Mezi nimi i plzeňské arboretum Sofronka, říká lesní pedagožka Martina Kováříková.
5: Budeme tu mít připravený program nejen pro děti, ale i pro dospělé, který se týká přírody, lesa. Budou tady včelaři s programem pro děti i s odbornými přednáškami. Připraven je i sokolník s dravci a sovami a s odbornými radami a výstavkou hub i náš mykolog pan Zdeněk Hájek.
3: Přehled všech zapojených míst i s podrobným programem je na webu Víkend otevřených zahrad. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V mexické Guadalajaře národní tým nejdříve vedl, soupeř ale skóre otočil. Kanoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Ke své semifinálové jízdě na 1000 metrů dnes nastoupí kolem 10:30 Josef Dostál. Počasí. Dnes bude zataženo, zpočátku slabý déšť v západní polovině kraje, postupně občasný déšť na většině území, teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů, fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 26 u nákupního centra Rokycanská směrem z Plzně je dočasně uzavřena komunikace z důvodu vysypaného nákladu. A v Sušici na Klatovsku počítejte s uzavírkou ulice Palackého mezi křižovatkami ulic doktora Edvarda Beneše a Chmelenská. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je pátek 12. června. Všechno nejlepší Toničkám k jejich dnešnímu svátku. Naše aktuální zprávy skončily 4 minuty po 9. hodině. Chystáme pro vás teď skupinu Buty, také zpěváka Pavla Bobka a potom pravidelný páteční recept Mirky Kuncmanové. Připravte si tušky a papíry.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: 12 minut po deváté ve studiu Mirka Kuncmanová. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Minulý týden jsme slíbili, že bude maso, ano. A slib samozřejmě plníme, takže co máme na dnešek nachystáno?
2: No tak máme vepřové kostky se zeleninou na takový, bych řekla, maďarský způsob. Já bych chtěla říct jenom tolik, že to se nám to vaří, vidíte, když je všude krásná čerstvá zelenina. Já osobně velmi ráda vařím maso se zeleninovým základem. Zde se může různě kombinovat, doslova hýřit barvami a chutěmi. Někdy si můžeme připravit oběd pikantnější, ostřejší, jindy naopak jemnější. Zkrátka a dobře, vycházejme z našich chutí, možností a také zdravotního stavu. Ten dnešní recept je tak trochu z maďarské kuchyně, ale není tomu tak, vznikl v kuchyni u mne doma. Zkuste a ochutnejte, po případě podle svého vylepšete.
1: Nějaké varianty vám nabídneme a tady je ten recept přesně, jak ho připravila Mirka Kuncmanová a už se také objevil na našich webových stránkách. Takže co budeme potřebovat na vepřové kostky se zeleninou na maďarský způsob?
2: Budeme potřebovat 600 gramů vepřového masa z plece, jednu polévkovou lžíci sádla, dvě cibule, dvě papriky, dvě vyzrálá rajčata, dva stroužky česneku, 70 gramů slaniny, dvě polévkové lžíce sladké mleté papriky.
1: Kávové. Vidíte, Mirko, jak já vás sleduji pečlivě.
2: To je dobře.
1: Jako ostříš. Takže
2: dvě kávové lžičky sladké mleté papriky, ano. Jednu kávovou lžičku zauzené mleté papriky, ale to je možné vynechat. Dále podle chuti pálivou papriku, mletý pepř, sůl a budeme také potřebovat vývar na podlití a jednu polévkovou lžíci polohrubé mouky. No a v závorce tady máme 200 ml sladké smetany, to je takové to nepovinné, to je ta jedna z variant.
1: Tak ještě jednou opakuji, suroviny na vepřové kostky se zeleninou na maďarský způsob, 600 gramů vepřového masa z plece, jedna polévková lžíce sádla, dvě cibule, dvě papriky, dvě vyzrálá rajčata, dva stroužky česneku, 70 gramů slaniny, dvě kávové lžičky sladké mleté papriky, jednu kávovou lžičku zauzené mleté papriky, možno vynechat, podle chuti také třeba pálivou papriku, mletý pepř, sůl, vývar na podlití, jednu polévkovou lžíci polohrubé mouky a 200 ml sladké smetany, řekněme pro zjemnění, ale je možné vynechat.
2: Ano, přesně tak.
1: Jak budeme postupovat?
2: Maso otřeme vlhkou utěrkou a nakrájíme na kostky zhruba tak 2x2 cm. Slaninu nakrájíme na drobné nudličky a rozškvaříme. Přidáme maso a prudce opečeme. Potom přidáme sádlo, najemno nakrájenou cibuli, všechno koření, mouku a osolíme. Promícháme a krátce zasmažíme. Pak podlijeme vývarem a pod poklicí dusíme. K téměř měkkému masu přidáme očištěné a na nudličky nakrájené papriky, na kolečka nakrájená rajčata, plátky česneku a dusíme do měka. Kdo chce pokrm jemnější, může na závěr zalít smetanou a ještě malou chvilku povařit. Jako příloha je vhodná dušená rýže, těstoviny, brambory v různých úpravách, noky a podobně. Dobré je to třeba jenom s chlebem. Ta celková doba přípravy je zhruba 1,5 hodiny a z tohoto množství máme 6 pěkných velkých porcí.
1: Já se ještě vracím k té příloze. Vy jste pro účely webových stránek rozhlasu zvolila tu dušenou rýži.
2: Ano.
1: Vypadá to dobře.
2: A ještě i dušenou zeleninu vlastně. Tak by se dalo říct vepřové kostky se zeleninou a na zelenině.
1: Ano, přesně tak. Mirko, děkujeme za tenhle ten recept. Co pro nás chystáte na příští pátek?
2: Tak dlouho jsme nedělali nic z drůbeže, takže to určitě bude drůbeží recept.
1: Takže dneska prasátko,
2: ano.
1: A příští týden
2: nějaké kuřátko.
1: Kuřátko. Budeme se na vás moc těšit. Pro dnešek se mějte krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Za chviličku úsměv, prosím. Dneska s hercem Jiřím Štěpničkou. Počkejte si.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jak jsem předeslala, dneska jsme pro vás připravili herce Jiřího Štěpničku. Dlouho jsem ho neslyšela. A bude vyprávět o Jiřím Sovákovi.
2: Jirka vlastně anekdoty moc nevykládal. On je spíš tvořil. On je vymýšlel. Snad se držel té zásady, kterou kdysi dávno prosazoval pan Werich, když říkal, no blbý věděj, ty mají časy pamatovat, chytrý to musí vymýšlet. Ale přitom musím říct, že Jirka anekdoty velice miloval, třeba navážu na ty Lurdy, miloval takovou tu, jak přijde hluchej v Lurdech ke studánce, namočí prstíčky, promne uši a zařve zázrak, já slyším. Pak přivedou slepce, ten namočí prstíčky, promne oči a zařve zázrak, já vidím. V tom přijede jeden na vozejčku, teď kouká, co s tím. Tak do té studánky si jede i s tím vozejčkem, vyjede ven, kouká. Ježíši Kriste, já mám nový gumy. A Jirka Sovák uměl svý kolegy strašně tak jako vždycky popíchnout a dýnstovat. Paní Klenová, která vždycky byla už dávno, dlouho před představením připravená na roli, babičky v šátku, tu sukni širokou, ošatku s kukuřicí, kterou jako loupala. A přijeli jsme tenkrát z nějakého natáčení Frimlovy operety Rozmery. A ona přijela taková rozespívaná, seděla už v tom babičkovském portále a zpívala, že no za šaty se ráda slečej ze šatu. A v tom my se Sovákem jsme šli si pro kafe nebo pro něco. Ten Jirka se zarazil, okamžitě se zaposlouchal, pak se naklonil z té vejšky, ještě si udělal takhle mušli u ucha, aby jako líp slyšel, a pak povídá, to není špatný, Evičko, s tím hlasem by se dalo něco dělat. A ona mu na to naskočila a říká, co Jiříčku, co? No léčit a okamžitě.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl desáté, přejeme vám krásný den. Výzbroj strážníka městské policie Plzeň váží téměř 10 kilo. Mimo jiné proto, že používají několik druhů pistolí a zásobníků. Teď se strážníkům trochu uleví, protože začnou přecházet na jednotný systém střelných zbraní. Víc za 10 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V radnicích začínají tradiční dny radnic, radnické kulturní slavnosti. Na návštěvníky čeká pestrý program pro všechny generace. Dnes to bude například v 17.30 koncert Vlaďky Bauerové v radnické synagoze. Dny radnic potrvají až do neděle 14. června. Zámek Zbiroch zve na akci Karel IV. A jeho Hrad Zbiroch, která je určená pro děti od 6 let. Zažijete dobrodružství při hledání symbolů a objevování skrytých míst. Akce startuje v 18.18. Na louce na ostrově Dobřany vypukne v 16 hodin dobřanská pouť, která potrvá do neděle. Na hřišti v obci Kejnice na Klatovsku proběhne veselohra na motivy komedii Zdeňka Trošky s názvem Slunce, seno a tak dále. Diváci uvidí divadelní ochotnický spolek, divadlo a tak dále ze Sušice. Start představení je v 18 hodin. Galerie Cirkus Sušice zve od 18 hodin na zahájení výstavy Noční směny ilustrátora Jindřicha Janíčka. V Chebu dneska pokračuje festival Chebské dvorky. Celodenní program nabídne například bubnování, tvůrčí dílnu květinové spoření nebo únikovou hru Cesta městem. Podrobný program najdete na webu chebské-dvorky.cz. No a přírodovědci připravili exkurzi Lov hmyzu na světlo v rybníku u Kolové na Karlovarsku. Sraz je ve 20 hodin na parkovišti. Připraveno je povídání o hmyzu a především prezentace zajímavých druhů, které během večera přiláká nainstalovaná lampa. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, za 5 minut bude 9:45. Městská policie v Plzni sjednocuje zbraně. Dosavadní pistole od různých výrobců nahradí během léta jednotný systém pro všech téměř 300 strážníků. Cílem jsou efektivnější zásahy v krizových situacích, kdy si hlídky budou moci v případě potřeby měnit zásobníky i celé zbraně mezi sebou.
1: Jsme na to nějakým způsobem proškolení na všechny ty zbraňové systémy.
2: Říká strážník Tomáš, zatímco předem.

0: Samozřejmě máme i náhradní zásobníky do té zbraně, takže hned máme nějaký náboj navíc u sebe.
1: Dosavadní služební zbraně jsou od různých výrobců.
2: Mluvčí Jana Pužmanová.
1: Liší se například ovládáním bezpečnostních prvků, například pojistky nebo vypouštění kohoutů. Samozřejmě velikosti zásobníků, velikosti jakoby zbraně, takže není možné je zaměnit. Mnohé zbraně jsou starší i 20 let a samozřejmě se na nich podepisuje to stáří, kdy se strážníci pohybují denně v ulicích, ať už teda za jakýchkoliv klimatických podmínek.
2: Dodává mluvčí městských strážníků Jana Pužmanová s tím, že si revizi zbraňových systémů vyžádala i lednová novela zákona o zbraních a střelivu, která mimo jiné výrazně navýšila povinnou střeleckou přípravu strážníků.
1: Strážníci teď mají náročnější samozřejmě povinný střelecký výcvik.
3: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost.
2: Říká velitel městských strážníků Petr Nováček, podle kterého tak budou mít všichni strážníci stejný typ zbraně.
3: A v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň.
2: K postupné výměně zbraní městské policie Plzeň má dojít během letních měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Před 10:00 vám ještě nabídneme kalendárium. Vrátíme se třeba do 18. století na Rokycansko a najdeme obrovský poklad. A také si připomeneme premiéru vůbec prvního dílu o Indianu Jonesovi. Za 9:45 přejeme vám krásný pátek, příjemný poslech teď s Jiřím Kornem.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou.

0: Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Prostý.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi Podmoklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo rozstaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
4: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
3: Indiana Jones.
4: Archa je krásný svět.
3: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
4: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
3: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
5: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
3: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
6: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
7: Třeba jste s ní špatně zacházel.
6: Znám ji teprve týden.
3: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve fakultní nemocnici v Plzni začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Třídenní oslavy města a činnosti místních spolků chystají v radnicích na Rokycansku. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 16 stupňů. Pěkné páteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Zrychlit cestu pacienta k lékaři má umožnit po dostavbě pavilon chirurgických oborů v plzeňské fakultní nemocnici. Bude stát v areálu na Lochotíně. Do budovy s 12 nadzemními podlažími se přestěhují klíčové chirurgické obory, moderní operační trakt, urgentní příjem, intenzivní péče a diagnostické zázemí. Stavba pavilonu za více než 4 miliardy korun oficiálně začala a hotovo má být do konce roku 2029. Na stěhování do nových prostor se těší i vrchní sestra ortopedické kliniky Pavla Kmoníčková.
2: Nám přijde, jsme na to čekali hodně dlouho, ale vlastně jak poslouchám, tak to bylo 6 let. Samozřejmě lůžková kapacita se navýší a bude to nové prostředí s novými přístroji vybavený, operační sály, všechno jipka, takže těší se celý kolektiv, celý tým a bude to hezký, no.
1: Náměstí v radnicích na Rokycansku bude o víkendu patřit místním spolkům. Během tradiční třídenní akce Dny radnic tu představí svoji činnost. Připravený je i bohatý kulturní program, pokračuje nezávislý starosta radnic Jan Altman.
3: Dny radnic jsou již dlouholetou tradicí našeho města. Od roku 2011 jsou koncipovány jako třídenní oslavy našich radnických spolků, kde každý z činných spolků přispívá v rámci programu nějakou svoji prezentací. Za to patří všem spolkařům, ale i organizátorům této akce velikánský dík.
1: Součástí programu jsou hudební vystoupení, prodejní výstava místních chovatelů nebo tenisový a fotbalový turnaj. Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos. A po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé a zraněné po vzájemných nočních útocích. V ukrajinské Sumské oblasti zemřela po zásahu civilní infrastruktury 44-letá žena. Tři lidi pak zranil úder na město Mykolajiv. Rusko informovalo o dvou obětech v Bryanské oblasti, na kterou Ukrajina útočila dělostřeleckou palbou i drony. Zraněný je tam 5-letý chlapec.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo, zpočátku slabý déšť v západní polovině kraje, postupně občasný déšť na většině území, teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů. Fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 mezi Losinou a Chválenicemi u křižovatky na Nezbavětice dejte pozor na vylitý olej na vozovce. Na dálnici D5 se před Prahou začíná tvořit kolona. A u Sušice na Klatovsku počítejte s uzavírkou ulice Palackého. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: za několik málo dní přijde do kin nový český film. Řekněme, že je to hororová komedie a my jsme její mladé tvůrce pozvali dnes do vysílání, takže se už za pár minut dozvíte všechny podrobnosti.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 10 minut po desáté. 18. června přichází do kin nový český film s názvem Tahle party je dead. Autory snímku jsou Adam Kůs a Jan Schweitzer, mladí filmoví tvůrci, kteří jsou dnes našimi hosty. Pánové, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak dlouho se znáte a odkud vlastně, kluci, kde jste se dali dohromady?
3: My jsme oba z Plzně a známe se 12 let, kdy jsme se vlastně setkali v prváku na gymnáziu Luďka Pika. A v tu dobu to vlastně bylo tak, že Adam už nějakou dobu natáčel, už vlastně od dětství v podstatě skoro běhal s kamerou tady po Plzni. A já měl nějaké svoje vlastní literární ambice a to jsme se dali dohromady a teď i po 12 letech spolu nějak dál spolupracujeme.
0: Takže jste se seznámili na gymnáziu, pak jste spolu studovali na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, k tomu se dostaneme, ale ještě musí Adam vysvětlit, jak je to s tím jeho filmováním od dětství. Je to tak, jak to říkal Honza?
1: Je to tak, asi od 13 let se tomu věnuju nějakým způsobem a víc aktivně. A určitě za to můžou hodně moji rodiče, kteří mě v tom podporovali, koupili mi kameru, měli vždycky umělecký ambice a chtěli, abych je měl i já, takže mě v tom podporovali a tak jsem si tvořil, pak se postupně nabalovali další spolupracovníci, kamarádi a tak dále, no a vyrostli jsme a teď máme film v kinech, což je pozitivní.
0: To je určitě velký úspěch, já bych řekla, že když se dostane celovečerní film tvůrcům do normální filmové distribuce, tak to je prostě určitě velká radost pro vás. Ještě se chci zeptat na váš věk. Já jsem několikrát opakovala, že jste mladí filmoví tvůrci, tak ať posluchači vědí, kolik vám je.
1: Tak mně je 28 let.
3: Mně je 27.
0: Tak skoro stejně staří. Pojďme na Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. To byla potom gymnáziu pro vás, pro oba jasná volba?
1: Pro mě určitě a musím říct, že se mi tam z velké části vyplnil sen, protože přece jenom to gymnázium je všeobecný vzdělávání, je to hodně o tom naučit se spoustu látky a pro nějakou kreativní osobnost tam zase tolik prostoru není, což vlastně v Písku na Filmové akademii bylo přesně obráceně. Tam šlo hlavně o to, kdo jsme, co chceme tvořit, takže mě se tam vlastně opravdu vyplnil sen a vzpomínám na to jenom v dobrým.
0: Honzo, pro vás to taky bylo takhle po gymnáziu, prostě do Písku na akademii, žádná jiná alternativa nebyla?
3: Byla, já jsem věděl, že chci na třeba i, nebo nevěděl, ale měl jsem i jiné filmové školy, měl jsem i jiný obor, ale jakmile mi přijali tady na filmovou školu, tak jsem následoval své srdce a šel jsem tam.
0: Jaké to bylo to studium, jak na to vzpomínáte?
3: Ono je hodně turbulentní a dynamický, bych ho nazval, protože vy vlastně máte normální studijní povinnosti, jako kde se učíte dějiny hudby, dějiny umění, dějiny filmu a podobně. A do toho vlastně každý semestr musíte vytvořit nějaký krátký film podle parametrů, který vám ta škola vlastně zadá. Takže vy jste neustále v nějakém jako koloběhu práce, učení, práce a tvorby.
1: Což vlastně z mýho pohledu zpětně je pozitivní, protože potom v té branži je to takhle úplně na denním pořádku, že se ten člověk nezastaví, pořád něco dělá, pořád je v nějakém presu a já už teď jsme dodělali film před pár týdny, jde nám za chvíli do kin a už se mě všichni ptají, co bude dál, co máme dál v plánu a člověk by nejradši vypnul, vyvalil se někde na pláži a odpočíval a vlastně nemůže a pořád jede a pořád něco, takže v tom ta škola nás vlastně připravila velmi dobře.
0: Vzpomínáte na nějaké učitele a nikdy na ně nezapomenete?
1: Tak z mého pohledu jich byla celá řada a hlavně na ně nezapomeneme proto, jak nás drtili, jak chtěli, aby ty filmy byly lepší a lepší, ale třeba teď je vlastně moc pěkný vidět, když jsme navštívili Písek s naším filmem, vlastně jsme ho tam exkluzivně v takové předpremiéře pustili pedagogům, studentům, tak najednou ty pedagogové k nám přistupují velice přátelsky a je to úplně o něčem jiným a respektujeme se jako tvůrci a je to moc pěkný.
0: Mně nedá, abych se nezeptala, jaký je rozdíl mezi tím studovat filmařinu v Písku a na FAMU v Praze.
3: Tak ten základní rozdíl je asi, že jedno místo je v milionové metropoli a druhý je v městečku, v Písek má 30 000 obyvatel. Už tohle kompletně bude měnit jeho ráz toho studia, který si budete prožívat. Aby jsme my mohli být objektivní, tak to bychom museli studovat i FAMU, nebo bychom museli být nějaký sociologové, který by to porovnali vzájemně, takže my nemůžeme úplně přesně tyhle rozdíly popsat, ale myslíme si, že v Písku je to víc víc řekněme...
1: Já bych řekl zaměřený na to řemeslo, na ten kumšt, zatímco FAMU v Praze jde spíš takovým umělečtějším směrem, takže ten rozdíl v těch ideologiích je tam znatelný. A taky mezi těma dvěma školama panuje taková odvěká rivalita, kdy ty pedagogové i ty studenti tak navzájem vlastně mají spolu nějaký spor pořád, spíš jako na úrovni filozofické, by se dalo říct.
0: Já jsem si myslela, že tím skončíme nějakou rivalitou. Adam Kůs a Jan Švajcer jsou našimi hosty.

0: Adam Kůs a Jan Švajcer zůstávají našimi dnešními hosty a přišli vám povyprávět o svém novém filmu, který 18. června přichází do kin. Ale přesto bych se ještě, pánové, ráda vrátila na školu, kterou jste studovali v Písku. Jaké jste vlastně dělali obory, to jsme ještě posluchačům neřekli.
1: Tak já jsem studoval obor scénaristika a dramaturgie.
0: A Adam?
2: Režie hraného filmu.
0: Pojďme se taky vrátit k těm studentským filmům. Teď máte samozřejmě celovečerní film, ale přesto vzpomeňte na některé studentské úspěchy.
2: Tak my jsme s Honzou spolupracovali ze začátku spolu výhradně, pak jsme se na chvíli oddělili, on za to trochu mohl i covid a všechny ty složitosti v té výuce, ale společně jsme se pouštili do žánrových věcí, řekl bych i docela odvážných, zkoušeli jsme sitcom o rodině upírů, což je v českém paneláku, zkoušeli jsme sci-fi drama, se kterým jsme měli třeba úspěchy na festivalu.
1: Futuregate festivalu.
2: A pak samozřejmě teda i na té naší oddělené dráze jsme pozbírali pár nějakých ocenění na festivalech menších a tak dále.
0: No a teď jdeme na ten nový film Tahle party je dead. Přichází tedy do kin 18. června. Předpokládám, že nebudete chtít úplně všechno prozradit, ale naťukněte trochu, o čem to je.
1: Já to naťuknu, je to vlastně o mladé ženě, která řeší nějaké své vztahové problémy a musí jet na halloweenskou party, kam vůbec nechce, a s osobou, kterou taky nemá ráda, která je taková povrchní hvězdička, influencerka. A do toho, jak to v životě bývá, se stane zombie apokalypsa.
2: Já bych doplnil, že je to film, který míří na mladýho diváka. Ten zápřah hlavní máme 15 až 25 let, dejme tomu. Takže ten žánr odlehčený, šílený zombie komedie, je tam takový hlavní lákadlo, ale my jsme chtěli, aby to nebylo jenom o tom, chtěli jsme, aby to reálně předávalo nějaký myšlenky, aby to toho diváka něco naučilo, takže vlastně nám ten žánr slouží jenom jako taková kulisa.
1: Náš film se hodně baví totiž o povrchnosti a povrchnosti vzorů a my jsme chtěli, a jelikož jsme se nechtěli jenom o tom bavit povrchně, tak jsme občas šli i do něčeho trošku hlubšího a pravdivějšího.
0: Říkáte, že míříte na mladé, ale můžu na to jít do kina i já?
2: Určitě můžete a už vlastně nám chodí spoustu názorů na internetu, kdy to starší publikum na to vlastně paradoxně reaguje možná i pozitivněji než to mladé a je to samozřejmě i tím, že tam máme obsazené takové ikony hereckého světa oblíbené třeba u starších ročníků nebo středně starých ročníků, jako je třeba Vladimír Polívka, Hynek Čermák, tak to jsou samozřejmě ty jména, která táhnou. Ale v hlavních rolích máme obsazené mladé, neokoukané tváře, kterým ten projekt vlastně trošku dává šanci, stejně tak, jako jí dal nám a všem ostatním mladým tvůrcům, kteří na tom pracovali.
0: Když už jsme se dostali k tomu tvůrčímu týmu, tak bychom měli říct, že vy, Adame, jste režisérem filmu.
2: Ano.
0: A jak je to se scénářem?
1: Jsme spolu scénáristé.
0: Psali jste scénář dohromady. Jak se píše takhle scénář ve dvou? Scházeli jste se nebo jste se doplňovali přes počítač, přes mail? Jste si posílali nápady?
1: My jsme zvládali vlastně oboje, ale primárně to bylo o scházení a bavení se a potom jsme si vzájemně porovnávali, co jsme vymysleli. A samozřejmě, když jsou dva, tak dochází ke spoustě konfliktům, které nějak musíte vyřešit, ale zvládli jsme to.
2: Vždycky se stane, že oba mají skvělý nápad, oba vědí, že je to ten nejlepší, ale ten druhý si to nemyslí. Takže pak se musí hledat nějaký kompromis a občas ty třecí plochy tam jsou, protože přece jenom to děláme srdcem a záleží nám na tom.
0: Kamera a produkce také mladí lidé?
2: Kameru dělal Matyáš Vyvodík, to je vlastně náš spolužák, studoval o ročník níž, takže de facto vrstevník. Ovšem z té produkční stránky, tak producentkou je Pavlína Křepelková, která není naše vrstevnice, je o něco starší a je to paní, která má zkušenosti z toho filmového světa už teda o něco starší, pak byla nějakou dobu v Americe, kde nabrala zase nějaké jiné know-how a vrátila se do Čech s tím, že chtěla se do té produkce vrátit a trvalo jí to teda nějakých 10-15 let, ale teď se jí to podařilo, takže ona nás zastřešila a ty její zkušenosti se rozhodně vyplatily.
0: Je zase pravda, že někdo starší na vás musel dohlédnout, ten mladý tým. Vy už jste řekli pár jmen těch známých, Vladimír Polívka, Hynek Čermák, Jiří Plojhar, Marko Igonda je taky známá tvář, určitě ho budou filmoví diváci znát. A k tomu tedy ti mladí začínající neznámí herci. Jak pak to spolu fungovalo?
2: Fungovalo to z mého pohledu velice dobře. Nemyslete si, že mladí začínající herci jsou špatní herci nebo neskušení herci. Naopak nás mile překvapili, že opravdu ta naše hlavní čtveřice, což je Petra Zábrocká, Lucka Pokorná, Natálka Dvořáková a Jaroslav Urbanec, neokoukaný mladý obličeje, velmi talentovaný, sbírají různý ocenění, mají epizodní roličky v seriálech a tak pomalu rostou a opravdu ten film táhnou úžasným způsobem dopředu. Takže se vyrovnali v tom výkonu i těm velkým hercům naprosto relevantně.
0: No a ti velcí známí herci byli na place v pořádku? Nebo už mají nějaké manýry? Jak se spolupracovalo mladému režisérovi s Hinkem Čermákem třeba?
2: Naprosto fantasticky. A musím říct, že opravdu je znát, že je profesionál. Jak jsem říkal, herecky se vyrovnají mladí a starší nebo větší herci, řekněme, ale samozřejmě ta zkušenost je tam hrozně znát a s nikým nebyl žádný problém. Maximálně tak v termínech. Najít časy, aby se všichni potkali, to byl voříšek trošku. No.
0: Povídáme si dnes o filmu Tahle party je dead s jeho tvůrci Adamem Kůsem a Janem Švajcerem. No a za chviličku si budeme vyprávět o tom, jak se na takový film mladých tvůrců schánějí peníze.

0: Tady je rádio vašeho kraje, Jana Kledecký, minutku před půl jedenáctou. Když už jsme se dostali k hudbě, jak pak je to s muzikou ve filmu Tahle party je dead, tam se tvůrců Adama Kuse a Jana Švajcera, kteří zůstávají našimi hosty. Tak jak je to s muzikou?
1: Já bych hlavně vypíchnul mladé tvůrce, kteří se na tom filmu podíleli, co se týče té stránky hudební, a to je tedy především Sára Matys, začínající, vycházející hvězdička, zpěvačka, která nám naspívala titulní píseň Nebuď broskev, doporučuji. A pak jsme brali třeba hudbu od kapely Manu Destra, která taky vlastně začíná, snaží se prorazit. Takže i v tomhle směru jsme dávali příležitost mladým začínajícím tvůrcům.
0: Kde se vlastně film natáčel? V jakých lokalitách?
2: Natáčel se hlavně ve Středočeském kraji. A my hodně máme film v lese a v exteriérech, tak hlavně v těch jsme byli.
1: Což bylo samozřejmě náročné v březnu, v únoru, v noci, v minus 8 stupních. Občas to bylo velmi, velmi zábavné.
0: A když jste oba plzeňáci, tak žádné plzeňské lokality nebo z našeho kraje se tam neobjevily?
1: Ty se tam neobjevily a je to čistě samozřejmě z nějakého produkčního důvodu, protože dostat celý ten štáb, techniku a tak dále sem a tam na takovéhle vzdálenosti je nákladné a musí se řešit ubytování a tak dále, takže produkce byla vyloženě pražská.
0: Tak třeba příště, k tomu se určitě také dostaneme. Tak a teď ty peníze. Jak pak se schání peníze na celovečerní film, když je vám 27 let a začínáte?
1: Těžko. To je jednoduchá odpověď. A zjednodušeně řečeno, vy máte vlastně jenom dvě možnosti, a to je buď ten veřejný zdroj financování, anebo nějaký soukromý sektor. A soukromý sektor, to jsou investoři, sponzoři a tak dále. Tam my jsme vlastně sehnali naprostou většinu financí a velké díky za to všem, kdo nám věřili, kdo nám dali tu šanci. Ale pro nás vlastně bylo maličko smutné zjištění, že když je autor neznámý, mladý na začátku, tak přes všechny takové ty články a řeči, co slyšíme, že stát podporuje kinematografii a mladé tvůrce a debutanty a žánry a tak dále, tak jsme vlastně zjistili, že my na to skoro nemáme šanci dosáhnout.
0: Ale nakonec se to podařilo.
1: Nakonec se to podařilo hlavně díky tomu, že se našel, teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, ale nějaký nadšenec, blázen bych skoro řekl, který se prostě rozhodl, tenhle projekt mě zajímá, vypadá dobře a podpořím ho. A opravdu hrozné díky za to.
0: Ještě jsem se vás chtěla zeptat, jaké vy sami máte rádi filmy, jaké tvůrce obdivujete, já se k tomu úplně nechci dostat, ale přesto to řeknu, máte nějaké vzory mezi filmovými tvůrci? Honzo?
2: Tak asi musíme zmínit klasiku Stevena Spielberga a konkrétně film Jurský park, který, ať v našem filmu žádní dinosauři nejsou, tak tam máme dvě reference na něj, protože tak jsme jim ovlivněni, že nám to prostě nejde ani vypnout. A samozřejmě spoustu vlastně jiných vzorů a tvůrců. Já osobně miluju Ingmara Bergmana, já osobně miluju
1: Smoljak. Já bych určitě doplnil takové ty žánrové tvůrce, Quentin Tarantino, Tim Burton, ty nás určitě ovlivnili, ale musím říct, že třeba mě, co se týče naší profesní kariéry, tak mě velmi inspiroval třeba Jan Wejnar, který vlastně za minimum peněz u sebe v obýváku natočil film, se kterým vyhrál dva český lvy, že? Tak to je zase pro nás taková motivace, kam bychom třeba jednou chtěli dosáhnout.
0: Ano, tak ten váš film Tahle party je dead přichází do kin 18. června. Ještě bychom mohli doplnit, my jsme mluvili, že je zaměřený na mladé, že je tam ten dodatek 12+, čili není úplně pro nejmenší děti. Řekneme posluchačům, z jakého důvodu?
2: No stále tam jsou zombíci, stále vlastně koketujeme vlastně s hororovým žánrem trošku, ať to není čistokrevný horor, tak prostě tam nějaká krev občas vystříkne, někdo řekne nějaké možná sprosté slovo.
1: No my jsme chtěli, aby ty postavy mluvily uvěřitelně. A samozřejmě, co si budeme povídat, dneska ta mladá generace se těm sprostým slovům úplně nevyhýbá, takže...
0: Ano, bylo by pokrytecké tvrdit si opak. A zajímavé je, že na Slovensku se ten film distribuuje jako 15+.
1: Ano. To pro nás je to taky zajímavé a není to určitě naše volba, to je zase volba distributora, který ten film vlastně nabízí kinům a tak dále k distribuci, takže tam samozřejmě hraje roli asi nějaká lokální situace a tak dále.
0: Tak a ještě kluci úplně na závěr, než popřejeme vašemu filmu hodně spokojených diváků, jaké plány máte dál? Vy jste teď tím, že film jde do kin, uzavřeli nějakou kapitolu, ale určitě nebudete spát na vavřínech. Na čem budete dělat nebo už děláte?
2: My bychom se chtěli určitě držet, zatím nemáme jasný plán, ale chtěli bychom se držet tady té žánrové tvorby, kdy vlastně chceme přinášet něco trošku jiného, než v těch českých kinech vidíme.
1: My máme v plánu spolu určitě spolupracovat a máme sepsaných spoustu námětů, které jsme si tak navzájem nějak skorigovali a vlastně společně vymýšlíme a teď se uvidí, co dál, ale hlavně máme v plánu si na chvilku odpočinout.
0: Tak kluci, děkuji, že jste nás přišli pozvat na film Tahle party je dead. Ať se to divákům líbí a ať máte pozitivní kritiky. Bojíte se odborné kritiky, nebo jak to máte? To je už opravdu poslední věc.
2: Já si moc rád poslechnu, pokud si někdo myslel, že tam jsou nějaké chyby, anebo i pochvalu si poslechnu samozřejmě velmi rád, ale já si rád poslechnu i chyby, abych mohl vědět, co si kdo myslí o tom, co jsme stvořili.
1: Podle mě je to tak vlastně unikátní a skoro bych řekl nekonvenční film, že se dá strašně těžko odhadnout, jak na to bude kdo reagovat, ať už odborníci, tak i diváci, je to ve hvězdách a těšíme se na to.
0: Našimi dnešními hosty byli mladí plzeňští filmoví tvůrci Adam Kůs a Jan Švajcer. Díky, že jste přišli, mějte se krásně, až budete mít další celovečerák, tak zase přijdete.
1: Moc rádi.
2: Určitě.
0: Naslyšenou.
1: Naschranou.

0: Hledli památkově chráněný hotel Klínovec, který je přes 20 let ve špatném technickém stavu. Zdeněk Trnka má teď k dispozici další podrobnosti. Pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, tak výjezdní zasedání Komise pro cestovní ruch a lázeňství je poradní orgán krajské rady a na Klínovci se komise sešla v podstatě z iniciativy jednoho z členů komise, bývalého náčelníka horské služby Rudolfa Chlada z volby pro kraj. Ten chtěl připomenout, že horský hotel Klínovec, taková ikona Karlovarského kraje, je přes 20 let uzavřený a chátrá. Vlastníka objektu město Boží dar navíc členové komise požádali, aby si mohli interiér památkově chráněné stavby prohlédnout. Na to bohužel nedošlo, protože vedení Božího daru komisi do hotelu nepustilo z bezpečnostních důvodů, údajně kvůli statickým problémům areálu. Za město Boží dar navíc starosta ani místostarosta na jednání komise nepřišel nebo nepřišli, takže na diskusi o tom, jak by kraj třeba mohl pomoci městu Boží dar s hledáním investora pro rekonstrukci památky, prakticky nedošlo.
0: Zdeňku, a víme, co se teď bude s hotelem na Klínovci dít dál?
1: Tak je třeba připomenout, že město Boží dar se v minulosti pokoušelo na obnovu horského hotelu získat nové investory hned několikrát, naposledy za pomoci dotace z programu Spravedlivá transformace. Město by na obnovu areálu mohlo získat až 400 milionů korun. I to se ale nepodařilo a město v současné době chce získat dotaci alespoň na projektovou dokumentaci záměru. Nicméně je jisté, že rekonstrukce hotelu Klínovce do 2 let, tedy v nejbližší době, určitě nezačne.
0: Jak vlastně vrchol Klínovce v současné době funguje, když je ten hotel Klínovec dlouhodobě uzavřený?
1: No, když přijedete na vrchol Klínovce, najdete pouze funkční rozhlednu, kterou město nechalo před lety zrekonstruovat. Schátralý hotel je tedy mimo provoz. Přilehlé parkoviště je volně přístupné, ale rozbité. Na Klínovci tak funguje teď aktuálně v letním provozu systém vleků, sjezdových tratí a trailů pro jezdce na kolech. U tohoto areálu je také malé zázemí a občerstvení. Ikonický hotel Klínovec na svou záchranu ale stále čeká a, jak jsem řekl, pro veřejnost zůstává uzavřený.
0: Na Klínovci v Krušných horách debatovali politici a zástupci veřejné správy o budoucnosti schátralého hotelu. Informace o tom nabídl Zdeněk Trnka. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí kvůli nízké porodnosti klesl o necelých 20 tisíc. V Západočeském muzeu v Plzni začíná jubilejní výstava Hurvínek 100. Ve Zbyroze na Rokycansku mají nové prostory pro předškoláky. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 16 stupňů. Hezký pátek, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kdo se ze země odstěhovali do zahraničí než nově příchozích. Západočeském muzeu v Plzni dnes začíná jubilejní výstava Hurvínek 100. Muzejní část nabídne více než 100 artefaktů zapůjčených lidmi z celého Česka. Na jaké exponáty se můžou návštěvníci těšit, upřesňuje spoluautorka výstavy a vedoucí muzea Loutek Markéta Formanová.
3: Jsou tam třeba exponáty spojené s válkou a s Hurvínkem, to je zajímavá kapitola z jeho historie. Jsou tam vzpomínky na řezbáře, to je důležité zmiňovat rodinu Nosků, Gustava Noska, který ho vyřezal, i Karla Noska, který vyřezal z Pejbla. Ale tím nekončíme, protože je tam i pan Moravec, který vyřezal asi nejvíc Hurvínků na světě, tak o tom tam máme i film, i jeho loutky.
1: Výstava bude otevřená do dubna příštího roku. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili rekonstrukci domu pro dětskou skupinu. Rekonstruovaná budova pojme od září přes 30 dětí. Zbyrožská radnice tak reaguje na zvýšenou poptávku rodičů a nedostatečnou kapacitu místní mateřské školy. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha.
4: Město Zbyroh v loňském roce zakoupilo budovu bývalé mateřské školky za účelem vybudování dětské skupiny pro 34 dětí. Celková investice, včetně pořízení nemovitosti, je 44 milionů korun. Přislíbená dotace ve výši 33,5 milionů korun. Sport.
1: Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
5: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo po celý den na většině území se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů na horách, 9 až 12 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 43. kilometru u Kařezu ve směru na Prahu je uzavřen pravý jízdní pruh z důvodu prací na údržbě mostu. Před omezením se nárazově tvoří krátká kolona. Dojíždějte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna
6: Známe lepší cestu.
7: Dobrý den, naše nejnovější páteční zprávy skončily 4 minuty po 11. Už připravujeme písničky třeba skupiny Reddy Kirken nebo Petra Nováka a pak se znovu budeme věnovat počasí nejen tomu dnešnímu, ale také tomu víkendovému.
6: Dobré dopoledne a Iva Kokešová. Zítra.

0: 10 minut.
1: Počasí.
0: Začněme tedy dnešním počasím. Bude převážně zataženo a po celý den na většině území se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. Sobota. Zpočátku bude převažovat oblačno a ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit i doznívající déšť nebo přehánky. Během dne bude ubývat oblačnost na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný během dne přechodně až čerstvý vítr od 4 do 8 metrů za sekundu, místy s nárazy až 15 metrů za sekundu. To je 55 km za hodinu. Večer vítr zeslábne. No a ještě nám zbývá neděle. Bude větrno, ale slunečno. Očekáváme polojasno až oblačno. Během dne se může zejména na severu vyskytnout výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. A zase mírný během dne čerstvý západní vítr do 8 metrů za sekundu, místy s nárazy do 15 metrů za sekundu. To je kolem 55 km za hodinu. Později večer vítr zeslábne. Ať se vám víkend vydaří, bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Nejen státním zámkem se pyšní obec Nebílovy. K potěše očí totiž nabízí i další krásné pamětihodnosti. Jaký je tam spolkový život, jaké kulturní vyžití v Nebílovech najdeme. Řekneme vám to v našem seriálu Místopis západních Čech a bude to ještě před 11:30. Přejeme vám krásné páteční dopoledne. Příjemný poslech.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Zápis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec, do které dnes zamíříme, leží na jižním Plzeňsku. Najdeme tam barokní zámek, který je přirovnáván k vídeňským palácům. Každoročně se tam také koná na konci srpna divadelní festival. Možná už správně hádáte, že dnešní díl našeho seriálu je věnovaný obci Nebílovi. Proč má zrovna takovéto pojmenování? Teorie o původu názvu obce popíše kronikářka Kateřina Komorousová.
2: Nejznámější výklad o původu názvu obce je spojen se starší variantou názvu obce Nebilov, tedy s tvrdým i, který odkazuje na složeninu slov nebyl lov. Mělo to tedy znamenat, že v okolních lesích nebyla lovná zvěř a lov tedy nebyl úspěšný. Jedná se spíš ale o takové lidové vysvětlení a odborné publikace potom odvozují název obce od osobního jména Biel nebo Nebiel. Zajímavé je ale potom střídání měkkého a tvrdého i v názvu obce Nebílovi. A ta dnešní varianta s měkkým i se používá až od roku 1924, kdy tady byla oficiálně zavedena.
3: První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1327, tedy do doby, kdy zdejší ves a tvrz patřila Rackovi z Nebílova. Dominantou obce je barokní zámek, kde mimo jiné můžete na nádvoří narazit na procházející se pávy. Kromě zámku stojí ale i další pamětihodnosti za pozornost.
2: Když se pak rozhlédneme tady dál kolem sebe, tak hned tamhle nad parkovištěm se nachází pomník padlým z první světové války a nad ním kaplička. Ještě kousek nad kapličkou je potom umístěn historický hraniční kámen tehdejšího Nebílovského panství z roku 1707. A dalším významným místem je bez pochyby nedaleký kostel svatého Jakuba Většího na Prusínech. Na rozcestí u lesa nad obcí Nebílovy směrem na Předenice se potom nachází sousoší Nejsvětější Trojice. Ještě dalším zajímavým a trochu zázračným místem, které je schované v lese mezi Nebílovy a Štěnovickým Borkem, je kaplička svaté Barborky, pod kterou vyvěrá pramen, který má léčit oční neduhy. Kapličku nechala vystavět místní žena, která získala zrak poté, co se pravidelně vymývala oči vodou z místní studánky.
3: Vedle turistického cíle, kterým je zdejší zámek, nabízí Nebílovy také naučnou stezku. Ta má kolem 5 kilometrů.
2: Se 6 zastávkami, kde se zájemci dozví něco o místní flóře a fauně. A navíc se podívají i na místa spojená s místní historií. Naučná stezka spojuje většinu těch zmíněných pamětihodností.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: V Nebílovech působí 2 spolky, SDH Nebílovy a NK Nebílovy. Jednoduše hasiči a nohejbalisté. Oba spolky mají soutěžní družstva, která tedy reprezentují pravidelně obec v různých soutěžích. Při SDH Nebílovy navíc funguje kolektiv mladých hasičů. Hasiči i nohejbalisté rovněž pořádají sportovní a kulturní akce v obci, ať už se jedná o nohejbalové turnaje, hasičské soutěže, nebo se například podílejí na realizaci pouťové zábavy a následném zajištění občerstvení při pouti na Prusinech.
3: Co se týče velkých kulturních akcí, které tady probíhají, tak je to hlavně festival Nebílovské divadelní léto. Ten se uskuteční na konci srpna na státním zámku Nebílovy. Konají se tady ale také jiné kulturní akce.
2: Další akcí, která se pravidelně těší velké návštěvnosti, jsou slavnosti jablek, pořádané koncem září v Nebílovských sadech. Součástí slavností jablek je soutěž o nejlepší jablečný moučník. Zároveň zde v loňském roce vznikla nová oblíbená akce, hudební večer v Nebílovských sadech. První 2 ročníky byly věnované muzikálům a muzikálovým melodiím, ale do budoucna jsou plánované i další hudební žánry.
3: Popisuje kronikářka obce Kateřina Komorousová kulturní vyžití v Nebílovech. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Karla Zicha už za pár vteřin vystřídá Céline Dion a plzeňská zoo dál vylepšuje svůj zavlažovací systém. Pomáhají chytrá technologie, podrobnosti. Nabídneme po písničce přesně za 4 minutky. Posloucháte Rádio vašeho kraje, náš páteční dopolední program a máme minutku po 11:30.

0: Až 150 kubíků vody denně potřebuje pro zavlažování nebo plnění jezírek plzeňská zoologická a botanická zahrada. Vodu čerpá ze řeky Myže, z vlastních vrtů nebo z vodovodu. Snaží se zachytit také čím dál víc vody dešťové. Přísun dostatečného množství vody zajišťuje automatizovaný systém, který využívá chytrou technologii a který zahrada dál zdokonaluje. Podrobnosti zjišťoval redaktor Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Ty ses o zavlažovací systém zoo zajímal celkem podrobně. Na jakém principu vlastně funguje?
1: Ano, protože si to možná ani neuvědomujeme, kolik té vody je potřeba pro to, aby všechny rostliny byly stále zalité, aby byly zelené a aby všechna zvířata také měla dostatek vody a dostatek prostoru, plná jezírka. Takže mě zajímalo, z čeho vlastně ta zoologická zahrada čerpá vodu, a zjistil jsem, že v minulosti sázela na své hlubinné vrty a nicméně poslední dva roky tak využívá čerpání vody ze řeky Mže, je tedy speciální zařízení, čerpadlo, čerpačka, a ta vytahne vodu ze řeky a pak ji žene bezmála kilometrovým potrubím do velkých nádrží. Od letošního roku ty nádrže tam jsou dvě a jsou pod parkovištěm u ředitelství zoologické zahrady, a odsud potom ta voda putuje do vnitřního vodovodu, který je zbudovaný v zoologické zahradě, a je to tedy užitečné. Užitková voda, a tam je tedy k dispozici. No a je potřeba zkrátka zajistit, aby té vody pořád byl dostatek.
0: Lukáši, co přesně znamená, že zahrada k hospodaření s vodou využívá chytrou technologii?
1: No právě je potřeba, aby ten zahradník nebo pracovník, jiný pracovník zahrady, aby zkrátka nemusel řešit, jestli má dostatek vody v tom potrubí nebo v těch nádržích, ale aby zkrátka vzal hadici nebo vzal kropáč a mohl začít zalévat a nemusel řešit, jestli někde musí něco povolovat, pouštět, přepouštět a tak dále. Takže firma NextDrop, což je startup, který podpořilo město Plzeň, tak vyvinulo technologii, inovativní technologii, kterou nasadilo na to celé zařízení a snaží se nějakým způsobem všechny ty zdroje, které má zoo k dispozici, ty vodní zdroje, dát do souladu, a když třeba u jednoho je méně, tak třeba přidat více. Když třeba není dostatek vody v řece nebo je špinavá, není možné ji čerpat, tak hold zase více se přidává té vody z hlubinných vrtů. Také se do toho zapojuje dešťová voda, aby zkrátka nešla jenom do země, aby se nevsakovala, ale aby byla využita pro potřeby zahrady. No a když je úplně nejhůř, kdyby bylo sucho a nebylo nic, ani dešťová voda, ani voda v řece, ani v hlubinných vrtech, no tak pak už tedy je potřeba zapojit i klasický vodovod s pitnou vodou, ale to je opravdu taková ta poslední varianta, protože ta pitná voda jednak je drahá, jednak není možné ji samozřejmě čerpat v takovém obrovském množství, a není, protože chemicky opatřená, či ošetřená, tak není možné ji zkrátka používat ani příliš pro to zalévání.
0: Měl bys pro nás i nějaký konkrétní příklad, kdy ta chytrá technologie při zavlažování zoo pomáhá?
1: Ano, je to takový lokální jeden případ. Je v zoologické zahradě je skleník se středomorskými rostlinami a u něho je dvou kubíková nádrž na dešťovou vodu. Do ní teče voda zhruba z 55 metrů čtverečních velké střechy. A tato nádrž se plní a zahradník tedy zalévá. A když vypotřebuje tu dešťovou vodu, tak se automaticky sepne ventil a začne se do té nádrže napouštět nebo přepouštět voda ze řeky, aby zkrátka pořád tam ta voda byla. No ale ta nádrž se neplní, ta nádrž se udrží potom vyprázdněná, protože pokud se očekávají srážky, tak zase do ní může natékat nová dešťová voda, aby zkrátka nepřišla na zmar. Takže to všechno řídí různá čidla, ta chytrá technologie, aby to fungovalo, a jak říkám, aby ten zahradník nepoznal, že prostě najednou nepřestala téct voda.
0: Zavlažování a voda obecně v plzeňské zoo, téma pro Lukáše Milotu. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Pedagogické rady.
1: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávicím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň využije předkupní právo a odkoupí rozhlednu na vrchu Chlum. Výročí 800 let od založení města slaví Přeštice na jižním Plzeňsku. Bude převážně zataženo, na většině území se slabým občasným deštěm a teploty do 16 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň odkoupí rozhlednu Chlum v části Doubravka. Dosavadní majitel ji vydražil v elektronické aukci za 4,5 milionu korun, které nabídl jeden ze čtyř zájemců. Město má ale předkupní právo a plzeňské zastupitelstvo rozhodlo, že toto právo využije. Rozhodnutí zastupitelů vítá starosta Doubravky Tomáš Soukup z hnutí ANO. Získání rozhledny vnímá jako vrchol několikaleté přípravy celkové proměny a zvelebení vrchu Chlum.
4: Nemít tu rozhlednu, která je v podstatě dominou tohoto místa, je to věc, kvůli které vy tam vlastně chodíte. Kvůli která se tam přijdete podívat, jdete na ten výlet, tak by pro nás, myslím, bylo špatně. Takže jsem rád, že zastupitelstvo podpořilo ten výkup a myslím si, že další léta Doubravka a doufám, že ve spolupráci s městem Plzní budou naplňovat potenciál toho místa.
3: Podle starosty Tomáše Soukupa by na rekonstrukci rozhledny mohlo dojít v příštím roce. V Přešticích na jižním Plzeňsku začínají hlavní oslavy 800 let města. Na Masarykově náměstí dnes zahrají od 17:30 začínající kapely. O víkendu se pak program rozšíří i do městského parku. Pro návštěvníky bude připravený jarmark, šermíři a nebo nový cirkus, říká za Přeštice Alena Langmajerová.
5: Vrcholem oslav je potom nedělní vystoupení Vojty Dyka na náměstí od 7 hodin večer. Pro oslavy jsou připraveny reklamní a upomínkové předměty k výročí, které na festivalu bude možné zakoupit. Na festivalu budou také označena místa a pokladničky pro charitativní sbírku Přeštice pomáhají, do kterých bude moci přispět jak hotovostí, tak přes QR kód.
3: Oslavy omezí dopravu ve městě. Zcela uzavřené bude Masarykovo náměstí a přilehlá Červenkova ulice. Uzavírka bude trvat celý dnešek i zítřek. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejméně naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni.
6: Sport.
3: Zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let, informoval o tom mimo jiné zlínský klub, který jako kouč vedl nejdříve mezi roky 1990 až 94 a poté ještě krátce v roce 2006. Uličný se narodil v Uničově, vyrůstal ale v Kroměříži, kde také začínal s fotbalem.
7: Petr Uličný si jako útočník v lize zahrál v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Poté se vrátil na Hanou a v roce 1982 pomohl jako hráč vybojovat historický postup do ligy se Sigmou Olomouc. Po 9 ligových startech za Sigmu hráčskou kariéru ukončil a vrhnul se na tu trenérskou.
8: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, co asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když do té kabiny, tak to byla bouřka.
7: V nejvyšší soutěži odkoučoval 413 zápasů, druhý nejvyšší počet ze všech. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2012, kdy s podceňovaným týmem Sigmy Olomouc vyhrál ligový pohár. Toto slavné vítězství nad pražskou Spartou pak bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
8: To mě sám pán Bůh snad fotbalový seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal.
7: V roce 2020 obdržel cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Bude převážně zataženo po celý den, na většině území se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách 9 až 12. Povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Přeštěcích na jižním Plzeňsku srazilo nákladní auto chodce na křižovatce Rybova na Růžku. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: Máme 5 minut po pravém poledni, začínáme hrát na vaše přání, vyřizovat budeme telefonáty i maily, už se do toho můžete pustit. Tady je Iva Kokešová, přeji vám hezké páteční odpoledne. Pro jistotu ještě zopakuji telefonní číslo 221 554 222.

0: Na telefonu je paní Olina Skladrup. Dobrý den.
1: Přeju hezký den. A my máme dneska, mám zvláštní přání. Dneska slaví 25. narozeniny naše dcera, ale vnučka je to, Tereska Poliaková Skladrup. Teresko, všecko nejlepší. Hodně zdraví. Spokojenosti a štěstí ti přeje máma, ne máma, přeje babička, táta a všichni z rodu Poliaků. A ještě při té příležitosti zítra je též svátek našeho Antonína, je to můj syn. Takže oběma přeji ze srdce všechno nejlepší. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. A Terinko, drž se, jsi silná holka. A máme tě všichni moc rádi. A vám děkuji a ještě při té příležitosti pozdrav na pana Kopejtka. Mm-hmm. A vám ještě jednou moc a moc děkuji za všechno.
0: Ano, za nemáte zač, písnička je připravená a vám, Olinko, krásný den. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Prosíme o písničku pro Františka Eidl-Pese do Holíšova k jeho dnešním narozeninám. Život ti píše zase o rok víc, slovíčkem psaným chceme ti říct, žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví, popíjej pivko, písničku si zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Do dalších let všenej, hlavně štěstí, zdraví i radost z vnoučat ti přejeme ze Staňkova.

0: Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje pan Milan z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou. Takže písnička, když jsme se domluvili, to je to písnička pro váš kolektiv rozhlasu Plzeň, pro všechny posluchače rozhlasu Plzeň a pro sebe si dělám radost. Venku je ošklivě, tak aby se aspoň na chvíli písničku se začal zlepšit.
0: Dobře, tak Milane, Jiří Helekal, kterého jste vybral, Láska číslo 1.
1: Já děkuji za písničku, děkuji.
0: Připraveno, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Pošau.

0: od 10 do 17 hodin v Depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte páteční písničky pro vás, tady je Český rozhlas Plzeň, vyřídíme si další mailový vzkaz. Krásný den všem posluchačům, následující písnička a přání letí jen tak pro radost k jedné velmi výjimečné ženě. Milovanou maminku, paní Jiřinu Inemanovou ze Zběroha, chce tímto způsobem pozdravit a potěšit její rodina. Maminko, děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, trpělivost a za všechno, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi.

0: Český rozhlas Plzeň a na telefonu pan Josef Zvírova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás i posluchače. A já bych měl následující přání. Chtěl bych dodatečně zahrát k narozeninám paní Miluš Fortunové z Rošovského Týna. Jedná se o kulatiny a snad se na mě dorazí, když prozradění začínají osmičkou. A popřádí hlavně hodně zdraví, štěstí, optimismu, duševní pohody, elánu, vitality a aby nebyly záda, kyčle, kolena a ani něco ostatního. A nohy dobře běhaly po cestě do rodného Vírova. Tohle všechno ještě mnohem víc si přeje bratranec Josef s Jaruškou. Děkuji za zahrání a někdy je zase naslyšenou.
0: Rádo se stalo. Mějte se krásně, pane Josefe, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

Český rozhlas Plzeň teď bude hrát skupinu Lucie. Ta písnička se jmenuje Marie. Vybral ji Honza Sklatov, posílá ji všem posluchačům a přeje hezký víkend.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Český rozhlas Plzeň a skupina MIG 21. Teď nám telefonuje paní Vlasta z Hejna u Klatov. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím Plzeňský rozhlas a chtěla bych písničku pro Marušku, Jitku a Libušku a písničku, kterou jsme domluvili.
0: Mm-hmm. Dobře. A to jsou kamarádky?
1: No, ano. Jo. A ještě panu Kopitkovi taky.
0: Dobře. Dobře. Tak fajn, máme to všechno. Můžeme si pustit písničku. Zdravíme naše posluchače na Klatovsko. Příště naslyšenou.
1: Děkuji. Děkuji. Na shledanou.

Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. To je náš pravidelný páteční pořad, který začíná po 13. hodině. Teď nám zbývá 9 minut do jedné, počkejte si na zprávy a potom zmiňovaná lékařská poradna. Iva Kokešová se loučí, přeji vám krásný víkend, pěkný poslech a příště se zase těším na slyšenou. Mějte se moc krásně a opatrujte se.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Obézním dětem by mohly léky na houbnutí hradit pojišťovny. Městská policie Plzeň bude přezbrojovat strážníky. Čekejte převážně zataženo, na většině území slabý občasný déšť a teploty do 16 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Městská policie Plzeň přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby měli všichni stejný typ střelné zbraně, jak vysvětluje velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
2: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců.
0: Zítra začíná víkend otevřených zahrad. Letos se do něj zapojí zhruba 360 míst, z toho přes 40 v Plzeňském kraji. Přístupné budou soukromé, komunitní, školní i historické zahrady. Mezi nimi i plzeňské arboretum Sofronka, říká lesní pedagožka Martina Kováříková.
3: Budeme tu mít připravený program nejen pro děti, ale i pro dospělé, který se týká přírody, lesa. Budou tady včelaři s programem pro děti i s odbornými přednáškami. Připraven je i sokolník s dravci a sovami a s odbornými radami a výstavkou hub i náš mykolog pan Zdeněk Hájek.
0: Přehled zapojených míst i podrobný program je na webu Víkend otevřených zahrad. Sport. Čeští fotbalisté nezvládli na mistrovství světa úvodní skupinový zápas. Výběr trenéra Miroslava Koupka nestačil na Jižní Koreu a prohrál 1-2. Skóre otevřel v 59. minutě po dlouhém autu Vladimíra Coufala hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale Čechy přestříleli a zápas otočili. S brzkým soupeřovým vyrovnáním nebyl po zápase spokojený reprezentační brankář Matěj Kovář.
4: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko potom, co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mého pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to, co nejlíp.
0: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Olympijský šampion vyhrál na šampionátu v Portugalsku semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaily. Počasí. Dnes bude převážně zataženo, na většině území slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách 9 až 12. Povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Štěcích na jižním Plzeňsku srazilo nákladní auto chodce na křižovatce Rybova na Růžku. Nehoda se vyšetřuje. A pozor, dejte na dálnici D5 u Kařezu na Rokycansku. Ve směru na Plzeň se pracuje na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je tam uzavřený. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
5: Téma,
6: Patriku.
5: Paní doktorko.
6: Dneska nám bude praskat kůže.
5: Slyšitelně.
6: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
5: Jestli je slyšet.
6: Jestli je to slyšet.
5: Když už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo, nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna, mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: Že to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská?
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nechty, ale ty nechty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nechty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha, takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale působil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nechtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nechty. A na rtech, to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, věřím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 až víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, Halo. Je tam někdo. Povídejte.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké jediné, léky? Které... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře, doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patel, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo, aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jedna

0: Nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišné máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
1: A pak tedy mazat?
0: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
2: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
0: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
1: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
0: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
1: Takže...
2: Mazat.
0: No,
1: dejte pak vědět, třeba je přes náš
0: podmlad. A když tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
1: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
0: Ano.
3: Je tohleto věc léčitelný?
0: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
3: On
0: ale...
3: to má její syn.
0: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
3: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
0: No, tak
3: možná,
0: nedostatek,
3: že jí to taky nepřispívá.
0: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
3: Právě si nepomáhá.
0: No, ale pokud je lakto-ovo-pisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte.
1: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nechcete lepší.
3: No.
1: My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
0: Halo.
4: Dobrý den. Je to poradna?
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Snažíme se o to.
0: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač fritkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
0: Jsem s ním.
4: Používám... jelení lůj nebo ovčí lůj.
0: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
0: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
0: Smírkem?
4: Smírkem. Položím to na patu.
0: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to...
0: No vidíte to. Já teda toho smírku
4: jako
0: bych se bála.
4: Jo,
0: já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
0: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Prosím?
0: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
0: Jo, takhle.
1: Tak to je řešení. Tak se
0: u vás. Chovat. Děkujeme.
1: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
5: S úsměvem jde všechno líp. a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den

0: Kajdamlovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám jen se řeknu, já na tý patinové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to.
1: Ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Chystané muzeum na Klatovské třídě v Plzni doplní socha generála Petna. V plzeňském kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel, hlavně kvůli stěhování. Zítra bude oblačno, postupně polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpán Gazíková. Plzeň nechá vytvořit sochu amerického generála Petna. Podoby zna osvoboditele města doplní nově připravované Petn Loss muzeum na Klatovské třídě číslo 19. Jak bude socha vypadat, určí soutěž, s jejímž vyhlášením souhlasilo zastupitelstvo. Podrobnosti dodává náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z hnutí ANO.
2: Vzhledem k tomu, že na Klatovské 19 jsou velmi specifické prostory, tak nemůžeme použít žádné dílo, které dosud existuje, tak jsme se rozhodli právě vyhlásit soutěž, kdy budeme teď připravovat podmínky. V září bude vypsaná soutěž a ten další harmonogram se uvidí.
1: Na soutěž a samotnou realizaci sochy vyčlení město 3 miliony korun. V plzeňském kraji ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o více než 2000. V regionu žije zhruba 612,5 tisíce lidí. Podle Českého statistického úřadu úbytek způsobil hlavně vysoký počet vystěhovalých. Velkou část tvořili lidé, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádali si o její prodloužení. Opět také více lidí zemřelo, než se narodilo. Už po páté se lidé mohou zapojit do mapování vybraných nepůvodních a invazních druhů v Česku. Akce s názvem Biosmršť začíná dnes a končí v neděli. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomohou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří.
3: V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajasan žláznatý, slunéčko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční. Sledované druhy letos organizátoři rozšířili.
4: Pozměnili jsme zejména rostliny, doplnili jsme klejchu a paulony.
3: Říká Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Nejlepší je podle organizátorů zaznamenávat výskyt invazní rostliny nebo živočicha přes mobil aplikaci iNaturalist, která pomůže i s určením druhu. Podrobnosti o akci jsou na webových stránkách biosmršť.cz. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Odsouzení z věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku budou pomáhat krajským organizacím a zapojí se do řešení krizových situací. Vyplývá to z memoranda, které uzavřeli představitelé kraje s vedením vězeňské služby České republiky. V současné době je na území regionu ve všech věznicích 2700 odsouzených. Přibližně 90 z nich se může i hned zapojit do drobných prací mimo areál nápravného zařízení. Na úzkou spolupráci s krajem se připravují i dobrovolníci ve věznici v Horním Slavkově, říká její ředitel Tomáš Pták.
5: Tak obecně platí, že odsouzení, kteří jezdí pracovat mimo střeženou část věznice, tak jsou to lehčí trestní činy, nemají násilnou trestnou činnost. To je z bezpečnostního hlediska pro nás nepřijatelné a takové zaměstnání bychom samozřejmě nepovolili. Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaj v Hertogenboši do semifinále. Rumunku Ruseovou porazila 6-1, 6-2 a tenistka Marie Bousková podlehla v dohrávaném duelu Chorvatce Vekičové 6-7, 3-6 a nepostoupila do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky kránu, budou srážky v západní polovině kraje postupně ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra bude zpočátku oblačno, ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit doznívající déšť nebo přehánky, postupně čekejte polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane mírný, přechodně černý. Vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer zeslábne. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Přeštěcích na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou Masarykova náměstí a přilehlé Červenkovy ulice. Uzavírka platí dnes i zítra kvůli oslavám města. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Určitě každý z vás někdy skládal pucle, tak si určitě nenechte ujít, co v učebnicích nebylo, protože právě těmto oblíbeným skládačkám se bude věnovat Martin Písařík. Do té doby písničky, které nestárnou, mám tu Jiřího Korna a Olgu Lounovou. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň a my se podíváme, jaká nás čeká zítra v podvečer povídka. K významným plzeňským rodákům, i když i v Plzni dosud málo známým, patří také německý píšící spisovatel Oskar Baum. Vybrali jsme pro vás jeho částečně audio autobiografickou povídku Rána osudu, která je situována do autorovy rodné Plzně. Je to o studentovi, který chodí na gymnázium, a je to tichý hoch, který má rád knihy. Jednou si na lavičce u synagogy čte Verneovku v němčině a to vyprovokuje partu českých kluků k tomu, aby ho napadli. Zranění, které v bitce utrží, fatálně ovlivní jeho celý další život. Povídku vám přečte Matyáš Darnady, no a vy poslouchejte zítra po 18. hodině. Před námi tipy na dnešní akce a teď už taky Petr Kolář s jeho písničkou Vyznání.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň, je pátek odpoledne a pokud už jedete z práce domů, tak přejeme šťastnou cestu.
1: Tipy pro volný čas.
0: V radnicích začínají tradiční dny radnic, radnické kulturní slavnosti. Připravený je pestrý program pro všechny generace. Dnes to bude například v 17.30 koncertní vystoupení Vladimíry Bauerové v radnické synagoze. Dny radnic jsou až do neděle. V muzeu doktora Hostaše v Klatovech se koná muzejní noc. Připravena je třeba pravěká dílnička a komentovaná archeologická prohlídka spojená s tajemstvím ukrytých podzemí. Akce začíná v 18 hodin. Zámek Zběroch zve na akci Karel IV. A jeho hrad Zběroch, která je určená pro děti od 6 let. Zažijete dobrodružství při hledání tajných symbolů a objevování skrytých míst na hradě. Akce startuje v 18 hodin a 18 minut. Na louce na ostrově Dobřany vypukne od 16 hodin Dobřanská pouť, která vyvrcholí v neděli. V Západočeském muzeu v Plzni se koná večerní program s názvem Setkání u Ladislava Lápka. Večer se ponese v duchu svatebních příprav našich předků neboli oblékání plzeňské nevěsty. Komentovaný pořad doprovodí mimo jiných i lidová muzika z Chrástu. Začátek akce je v 10 hodin večer. Na hřišti v obci Kejnice na Klatovsku uvidíte v 18 hodin veselohru na motivy komedii Zdeňka Trošky s názvem Slunce, seno a tak dále. Hraje divadelní ochotnický spolek, divadlo a tak dále ze Sušice. Galerie Cirkus Sušice zve od 18 hodin na zahájení výstavy Noční směny ilustrátora Jindřicha Janíčka. A na louce u svatého Jiří v Plzni se koná dnes akce zvaná Koncerty na čtyřce, kterou pořádá městský obvod Plzeň 4. V 17:30 zahraje kapela X-Cover, v 19:30 Jiří Korn a ve 20:50 Reddy Kirken. Tak se dobře bavte, no a pokud byste radši turistiku, tak i to bude v našem vysílání. Pěkné, i když zamračené odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a za dvě minuty bude půl třetí. Turistický tip nás zavede na místo, které koupil spolek nadšenců před 100 lety jako hromadu kamení. Dnes je z něj vyhledávaná kulturní památka. Co všechno hrad Krašov u Kralovice na severní Plzeňsku skrývá, tak to se dozvíte po písničce.
1: Český rozhlas Plzeň, rád.

0: Českém rozhlase Plzeň byl Lešek Semelka a písnička Jednou větou. Já vám jednou větou řeknu, že za chvilku, nebo spíš po tři čtvrtě na tři, otevřeme rozhlasové tržiště. Hrad Krašov na severní Plzeňsku koupila parta nadšenců téměř před 100 lety jako hromadu kamení. Mezi členy spolku byl tenkrát i významný architekt Hanuš Zápal. Dnes je z hradu vyhledávané místo historicky, turisticky, ale i kulturně. Můžete tam dokonce za určitých podmínek i přespat.
1: Stojíme před vraty. Je tady nádherný výhled na řeku Berounku, která se klikatí pod hradem.
2: To je naše nejoblíbenější místo. Máme tady dvě vyhlídky, jedna je tady u nás před hradem, druhá je v areálu hradu, takzvaně Libušina vyhlídka, kde lidi rádi posedí.
1: Popisuje Miroslav Dolejš ze Spolku pro záchranu zříceniny hradu Krašov.
2: Nemáme prohlídkový okruh tady žádný, ale prohlídka hradu se musí uhradit jako vstup, ale zase z druhé strany můžete u nás posedět, jak dlouho budete chtít.
1: Vstupujeme do hradu. Stojíme na nádvoří, na zemi je nádherná oblásková kamenná dlažba.
2: Poslední dva roky probíhají větší opravy. Momentálně v letošním roce připravujeme dlouhodobou vizi, jak hrad bude vypadat po rekonstrukci. Teď se blížíme do nějakého finále, budeme to předkládat památkářům, uvidíme, jak nám to schválí. V loni se nám povedlo tady investovat téměř 1,5 milionu, letos jsme na nějakých podobných částkách. Část vždycky je z našich peněz, co tady nám návštěvníci nechají za vstupný nebo za suvenýry, všechno se investuje do hradu. Něco samozřejmě dotace jak krajský, tak z ministerstva kultury dostáváme.
1: Spolek opravuje tento hrad už téměř 100 let.
2: Začal postupně opravovat vlastně v pár lidech. Mělo to nějaký mecenáše v té době a nějaký lidi se chodili pracovat. Postupně hrad vykopávali, protože byl zasypaný tak do výšky 3-4 metrů. Takže to postupně vykopávali, zdili a je to vlastně většina částí hradu je tady takhle nově dozděna.
1: Z mocenských důvodů se stal hrad po roce 1979 majetkem státu.
2: Po revoluci jsme museli zakoupit znovu, protože to nešlo udělat jako restituce, tak tuším za 250 000 se na to členové museli složit, což asi v 95. roce nebyly malý peníze, takže postupně si to nějak vrátili, ale musela vzniknout půjčka od členů, aby vůbec jsme hrad mohli vlastnit a dál opravovat. Do té doby ho vlastnili Lesy České republiky a my jsme ho měli zdarma, myslím, pronátý.
1: Stojíme tady v místnosti, která je zastřešená.
2: Zastřešený tady máme tři místnosti, tady, kde stojíme, vedle máme, my říkáme kuchyňku, to jsou naše soukromí prostory, kde nocujeme, když tady jezdíme na služby a ještě jednu místnost. A pak je tady zastřešená celá ubytovna, kde můžou lidi přespat po nějaké dohodě.
1: Zvenku na budově je několik erbů, je vidět, že tady opravdu se to prostřídalo hodně.
2: Ano, poslední, kdo to užíval, byli cisterciáci. To byli poslední lidi, kteří opravdu tady ten hrad využívali a následně pak, když jim to sebrali do církevního fondu, tak už to pak koupil od nich Metternich a to už to začal rozebírat a používali to v podstatě jako lom na kámen. Proto to spolek kupoval, dá se říct, jako lom na kámen.
1: V erbu jsou tři paroží.
2: Máme erb takovýhle jako spolkovej. Je to vlastně po zakladatelích hradu, to byli Hroznatovci. To byli vlastně původní majitelé, kteří ho založili.
1: Váže se tady k tomu místu nějaká pověst? Jsou tady nějaká hradní strašidla?
2: Máme pověstí spoustu. Pan Vondruška napsal, že máme dva stříbrný vozy někde zakopaný, ještě jsme nenašli. Máme tady údajně černou paní. Já ji neviděl, spal jsem tady mnohokrát a nikdy mi nestrašila. Co se týče těch vozů, kdyby jsme je našli, bylo to krásné, pomohlo by nám to v těch opravách hradu. Kdyby někdo chtěl, může nám přijet pomoc na dobrovolnické brigády, kterým zveřejňujeme na Facebooku. Je to vlastně nejbližší sobota k úplňku. Kdo nechce pracovat, může nám klidně pomoct tím, že nám přispěje na naší sbírku. Na našich stránkách najdete číslo na transparentní účet. Když půjdete na hrad, všude nám visí QR kódy, každý může přispět. Budeme za to velmi rádi.
1: Z Krašova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň žije.

Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
4: Tento víkend, nebo spíš týden, naposledy otevíráme rozhlasové tržiště, tak ještě před víkendem můžete prodat nějaké ty přebytky z půdy nebo stodoly. Volejte na číslo 221 554 222, my se podíváme, kdo se dovolal. Pěkné odpoledne, můžete povídat.
5: Dobrý den, já bych rád koupil bubnovou sekačku s pojezdem na vysokou trávu nebo mulčováč a ještě bych koupil tesařský hoblík na 380 V. Je to taková srovnávačka, takzvané vajíčko. A ještě bych koupil lešení haky nebo rámový. Telefonní číslo je 603 860 333. Zopakuju 603 860 333 Plzeňsko, ale dojedu si kamkoliv. Děkuju.
4: Dobře, děkujeme za váš inzerát. Mějte se pěkně, pěkný víkend. A budeme teď poslouchat vás, tak povídejte.
6: Dobrý den. Prosím vás, prodal bych disky na Peugeota hliníkové na 407, 4 kusy. Pak bych prodal 205, 56 zimní disky s kolama a pak bych ještě měl jednu nabídku Octavie disky jedničkový i dvojkový. A je to všechno na Královicku 774 589 487.
4: Já to jenom zopakuji, 774 589 487 je vaše číslo. My vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Na podobně.
4: A budeme pokračovat v rozhlasovém tržišti, řada je teď.

0: Na vás, co máte za inzerát?
1: Dobrý den, já bych prodal elektrocentrálu, dále prodám dvouradličný nesený pluh za traktor tovární výroby a ještě prodám dvě kovové nádrže na vodu. A jsou to takový velký válce. A je to na telefon 728 042 299 Sušicko.
0: Výborně, telefon zopakujeme, 728 042 299 Sušicko. I my vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky, pěkný víkend a pokračovat budeme s vaším inzerátem, je to na vás, povídejte.
2: Dobrý den, já celkem jako nechci prodat, ale vyměnil bych šrotovník kamenový, stojanový, pětikovací motor, obsah 60 litrů za 3 litry božkovského rumu. Takhle výměna.
0: Dobře. To jsme tady snad ještě dobrý neměli. Dobře.
2: A na telefonní číslo 724 29 3331.
0: Tak já to zopakuji. 724 293 331. No ten se bude hodit na Vánoce na pečení. Dobře, já vím.
2: Tak jo.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. A co pak máte vy za inzerát? Povídejte.
3: Dobrý den. Prodala bych foštry Lipové velice levně.
0: Slumte si rádio, prosím.
3: Jo. Velice levně. A pak bych prodala ještě motor o 4,5 kW, taky velice levně. A to je asi vše. Na telefonu 722 818 808, a je to doma Žlicko.
0: Tak zopakujeme číslo 722 818 808 a je to číslo na Domažlicku. Tak my vám taky děkujeme. Mějte se hezky, přejeme pěkný víkend. No a na Českém rozhlase Plzeň bylo poslední rozhlasové tržiště tohoto týdne. To další opět v pondělí kolem 14:45, tak si určitě přes víkend můžete připravit nějaké ty další inzeráty. Za 8 minut bude 15 hodin, tak si určitě přijde taky Štěpánka Zíková s jejími zprávami, tak určitě dál poslouchejte. Pěkné odpoledne.
4: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, poslouchíme.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Silničáři dokončili s předstihem opravu přivaděče u silnice číslo 27 na příjezdu do Plzně. Studenti Západočeské univerzity postavili elektrickou formuli. Koncem července ji otestují v Mostě. Klatovské muzeum dnes láká na večerní program. Zítra bude oblačno, postupně polojasno a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. O 10 dnů dříve skončilo dopravní omezení na silnici číslo 27 na příjezdu do Plzně směrem na Bory. Silničáři tam opravovali povrch vozovky a hlavně v ranní špičce se v místě tvořily kolony. Podrobnosti dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drtikulová.
6: Dřívější zprovoznění umožnil příznivý průběh stavebních prací a koordinace jednotlivých činností na stavbě. Součástí prací byla výměna asfaltových vrstev, úprava svodidel, čištění odvodnění a obnova dopravního značení. Pro řidiče to znamená rychlejší návrat k běžnému provozu v jednom z dopravně významných úseků na příjezdu do Plzně.
5: Studenti Západočeské univerzity v Plzni dnes představili formuly pro letošní závodní sezonu. Je jejich třetím elektrickým modelem. První se stavili v roce 2024. Předtím stavili auta se spalovacím motorem. Nový vůz projde v létě sérií mezinárodních soutěží. Koncem července v Mostě, v srpnu na závodní trati v Německu a nakonec v Polsku. Jak uvedl prorektor Jan Váně, na vývoji formule se téměř rok podíleli desítky studentů čtyř fakult. Škola i fakulty vylepšování prototypu dotují a projekt rozvíjejí. Letošní model podpořilo i více než 20 firem. Klatovské vlastivědné muzeum doktora Hostaše dnes bude přístupné až do 22. hodiny. V rámci muzejní noci si tam návštěvníci mohou vyzkoušet psaní brkem, práci archeologa, sledovat výrobu vynutých perel a nebo jít na komentované prohlídky expozic. Program na večer připravila i barokní lékárna, říká průvodkyně Martina Salvová.
7: Je připravena muzejní noc s přednáškou legendou místního lékárenství doktorem Jaroslavem Voráčem. Tento pamětník provozu staré lékárny návštěvníky zasvětí do tajů práce v lékárně a seznámí je se svými vzpomínkami a zážitky.
5: Festival muzejních nocí se koná od poloviny května do poloviny června. Letos se do něj v celé republice zapojilo zhruba 660 institucí. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června.
8: Sport.
5: Česká fotbalová reprezentace svůj návrat na mistrovství světa nezvládla. Národní tým, který na šampionátu hraje poprvé od roku 2006, prohrál 1-2 s Jižní Koreou. V dalším zápase se představí ve čtvrtek příští týden proti Jihoafrické republice.
8: Počasí.
5: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území se bude i nadále vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. K ránu budou srážky v západní polovině kraje ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra bude zpočátku převažovat oblačno, ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit doznívající déšť nebo přehánky. Během dne bude ubývat oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 17. Povane mírný, během dne přechodně čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na silnici 1/20 u Nezbavitic na Plzeňsku pozor na olej na vozovce. Místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět minut po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Pěkný pátek. Dál by určitě měli poslouchat všichni řidiči. Stejně jako rychlost nebo hmotnost nákladních aut by v budoucnu mohly automatické systémy měřit i složení výfukových plynů. Jak ukazují testovací měření, zhruba desetina aut zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by měla. Na evropském systému dálkového měření emisí se podílí i čeští vědci, a tak se za nimi vypravíme. Tohle už je Anaka. Příjemný poslech. We'll be right back.

písničku 100x.

0: pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: S vámi je Český rozhlas Plzeň a připravená je i soutěž, tak si po písničce budete moci zavolat. Každé desáté auto zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by mělo. Ukazuje to testovací měření emisí projíždějících aut, na kterém pracují i čeští odborníci. Cílem evropského projektu MITRAP je vytvořit automatický systém, který by zjišťoval okamžité složení výfukových plynů. Podobně jako když radary měří rychlost. Ideálně třeba na parkovišti. Tak jako na vjezdu do kampusu České zemědělské univerzity.
2: Tady měříme složení opláčku výfukových plynů, který za sebou auto zanechá, jakmile se otevře závora a auto vyjíždí do areálu České zemědělské univerzity.
3: Michal Vojtíšek, Technické fakulty ČZU, teď otevírá auto, abychom se podívali, co přístroj naměřil.
2: Vidíte koncentrace, to je zrovna oxid uhličitý CO2. Hodnoty jsou kolem 400 ppm v atmosféře. A jak auto přejelo, tak koncentrace vystoupaly až na 2000 ppm.
3: Šlo o jedničkovou Fabii, která určitě má ten motor nastavený trošku jinak než nejmodernější auta.
2: Ano, v tomto případě jsme zaznamenali také vyšší koncentrace oxidu uhelnatého a velmi malých částic.
3: Je tady závora, to znamená, že každé auto, které přijíždí, musí zastavit a pak se rozjet.
4: Odběrné místo je uprostřed vozovky v černém gumovém pásu.
3: A když se s Petrem Harčukem teď půjdeme podívat blíž, tak kde je ten detektor?
4: Přímo veprostřed otvor v tom gumovém pásu a je to natažené do vozidla, kde se odebírá vzorek do přístrojů.
3: Kamera zároveň snímá registrační značku auta, systém pak zjistí jeho rok výroby a tím i emisní normu, kterou musí splňovat. A desetiletý výzkum ukazuje jasně.
2: Zhruba 10% vozidel má nějakou závadu, díky které mají vyšší emise.
3: Michal Sanetrník z Ústavu chemických procesů teď vyměnil pásku v tom testovacím přístroji.
5: Když se podíváme, tak na té pásce jsou takové šedé nebo černé fleky, to je právě podíl černého uhlíku.
3: Další přístroje jsou tady ve stříbrné bedně, která je ve zhruba metrové výšce na úrovni závory a okamžité automobilové emise měřily už v mnoha zemích.
5: Cílem je odhalit v tom reálném provozu vozidla se špatným technickým stavem nebo bez filtru pevných částic nebo bez katalyzátorů.
3: Odborníci teď ladí systém dálkového měření emisí. V budoucnu by tak teoreticky mohla nezpůsobila auta posílat na technickou kontrolu. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Právě Český rozhlas Plzeň a před víkendem si můžete ještě zasoutěžit, tak určitě volejte na číslo 221 554 222. Mám tu pro vás lístky do Klatovského divadla, tak pokud to bude někdo z Klatov nebo z okolí, tak určitě to nebude mít daleko. Vstupenky jsou na představení Detektor lži. Hraje se 24. června od 7:30 večer a jak už jsem říkal, je to na stále divadelní scéně v Klatovech. Tak co, dovolá se mi někdo z Klatov a okolí?
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak volejte 221 554 222 a já už si tady zvedám telefon, tak povídejte. Český rozhlas Plzeň, Richard Jendovský, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana.
0: Jani, odkud voláte?
2: No, ze Sušice.
0: Ze Sušice. A máte to do Klatov? Hodinku, půl hodinky.
2: Ano, plus minus, plus minus. Hodiny.
0: Dobře, tak jdeme rovnou na otázku, co vy na to?
2: Jo, můžem to zkusit.
0: Když máme ty lístky do divadla v Klatovech, tak se zeptám, jestli víte, kdy bylo tohle divadlo postavené?
2: Na možnosti.
0: Možnosti jsou tři. Tak budeme typovat, jo? 1920, 1930, 1963.
2: Já bych dala Cčko.
0: Aj.
2: Tak jsem vedle.
0: To jste vedle jak tadyhle. Neskusíte to třeba ještě jednou?
2: To bych mohla, tak bych dělala Bčko, ale to nehrozí.
0: Dobře, tak vám zbývá ještě jedna možnost.
2: Tak je to Ačko. To je jako fakt.
0: Všímáte si, jo, jak jsem dneska hodnej.
2: Zlatý teda.
0: Takže jedete do Klatov, hraje tam Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a Jan Hofman. No a vidíte to, vyhrála jste lístky do divadla. Takže si je k nám určitě přijďte vyzvednout, zůstaňte mi prosím na telefonu, velká gratulace a užijte si divadlo. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
0: No a já posílám ještě na dnešní odpoledne další písničku, bude tady Lucie Bílá a její okurky. Možná, že pokud třeba teď svačíte okurky, tak přejeme dobrou chuť a pěkné odpoledne. Tělo bez duše.

0: co dělají lidé, kteří flámují?
1: Dělají kraviny.
2: Perou se.
3: Žou.
4: Flákají se.
5: Podvádějí.
6: Jdou na záchod.
7: Vaří.
8: Třeba, že si opíkají třeba mužky.
9: Třeba se můžou hádat.
10: Říkat prostý slova.
11: Malovat na zeď.
12: Jsou líní.
13: Koukají se na televizi.
14: Neposlouchají paní učitelku.
15: Ahoj, rádio!
16: Český rozhlas Plzeň.

Výzbroj strážníka Městské policie Plzeň váží téměř 10 kilo. Mimo jiné proto, že používají několik druhů pistolí a zásobníků. Teď se strážníkům trochu ulevím, protože začnou přecházet na jednotný systém střelných zbraní. A Český rozhlas Plzeň vám poví podrobnosti k tomuto tématu.

0: Takhle vám hrajeme na Českém rozhlase Plzeň v pátek odpoledne. Městská policie v Plzni sjednocuje zbraně. Dosavadní pistole od různých výrobců nahradí během léta jednotný systém pro všech téměř 300 strážníků. Cílem jsou efektivnější zásahy v krizových situacích, kdy se hlídky budou moct v případě potřeby měnit zásobníky i celé zbraně mezi sebou.
1: Jsme na to nějakým způsobem pro školení na všechny ty zbraňové systémy.
2: Říká strážník Tomáš, zatímco přede mnou na stůl služebny rozkládá svůj nejoblíbenější typ pistole.
1: Je podstatně jednodušší a za mě osobně z mýho pohledu spolehlivější. Nejsou tam ty jistící prvky jako u některých jiných dalších zbraňových systémů.
2: Víc ale nesmím z bezpečnostních důvodů popisovat.
1: Teď se to snažíme teda nějakým způsobem pravdu ujednotit, že všichni strážníci budou mít stejnou zbraň, stejný zásobník, stejný náboje.
2: Městská policie vznikla vyhláškou města už v roce 1992 a za téměř 35 let existence tak strážníci přibírali nové typy zbraní, ale i ochranných a pomocných prostředků.
1: No 8 kg navíc. Zbraň, vysílačka, samozřejmě máme i náhradní zásobníky do té zbraně, takže hned máme nějaký náboje navíc u sebe.
2: Máte na sobě vestu, opasek, želízka, to je co?
1: Dočasně zneschopňující elektrický paralyzující prostředek.
3: Dosavadní služební zbraně jsou od různých výrobců.
2: Mluvčí Jana Pužmanová.
3: Liší se například ovládáním bezpečnostních prvků, například pojistky nebo vypouštění kohoutů. Samozřejmě velikosti zásobníků, velikosti jakoby zbraně, takže není možné je zaměnit. Mnohé zbraně jsou starší i 20 let a samozřejmě se na nich podepisuje to stáří, kdy se strážníci pohybují denně v ulicích, ať už teda za jakýchkoliv klimatických podmínek.
2: Dodává mluvčí městských strážníků Jana Pužmanová s tím, že si revizi zbraňových systémů vyžádala i lednová novela zákona o zbraních a střelivu, která mimo jiné výrazně navýšila povinnou střeleckou přípravu strážníků.
3: Strážníci teď mají náročnější, samozřejmě povinný střelecký výcvik.
4: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost.
2: Říká velitel městských strážníků Petr Nováček, podle kterého tak budou mít všichni strážníci stejný typ zbraně.
4: A v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň.
2: Co je asi jednotné? Po staletí jsou želízka nebo ne?
1: Je to tak, máme neustále pořád ta samá. Ten princip je opravdu jednoduchý, funkční, není třeba nějakým způsobem určitě tohle měnit.
2: Může se do služby.
1: Může se do služby, přesně tak.
2: Výměna téměř 300 zbraní je podle velitele městské policie Plzeň Petra Nováčka logisticky poměrně náročná. Nejde jen o samotné zbraně, ale i o další potřebné vybavení. Důležité také bude zacvičení ovládání. K postupné výměně zbraní městské policie Plzeň má dojít během letních měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2021 stal tím nejlepším. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík a půjde skoro o českou klasiku. Podrobnosti prozradíme na Českém rozhlase Plzeň. Tady je Olympik. Pěkné odpoledne.
1: Zas si tak smutná, kdo se má

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdy hledáme signál?
1: Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova, recept ze Zlaté příčky roku 2021, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zelí bude dělat místo bílého červené.
2: Ideální. A dobrý víno se do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne?
3: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtensteinu, v lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
2: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
3: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
2: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
3: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
3: To je do jiného
2: prsa
3: magazínu.
2: Prsa jako prsa.
3: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
2: Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
3: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
2: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Tuhle výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete levou zadní. Poradí vám Jaroslav Sapík, jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept ten už najdete třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

rozhlase Plzeň byl Michal David a než si dáme další zprávy se Štěpánkou Zíkovou, tak se zastavíme v Klatovech u zatopeného lomu. No a v Humoriádě dneska s vámi bude spisovatelka Marie Formáčková. Richard Tendovský vám přeje pěkné odpoledne a taky pěkný víkend. Co skrý?

0: Věděli jste, že v Klatovech je nevelký zatopený lomeček zvaný Němčák? V letním období láká ke koupání, je také využíván k potápění. Největší hloubka je asi 6 metrů. Němčák najdete severně od Klatov směrem k letišti.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstoupí do druhé etapy, rozšíří se dopravní opatření. Areál na šumavském Špičáku se v letní sezóně zaměří na dětského návštěvníka. Zítra bude oblačno, postupně polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Do druhé etapy vstoupí od pondělí 22. června projekt rekonstrukce americké ulice v centru Plzně. Rozšíří se tak dopravní opatření. Dosud byl v rámci první etapy uzavřený pro dopravu úsek mezi ulicemi Gétova a Jungmanova. Ve druhé etapě bude plně uzavřený úsek mezi ulicemi Gétova a v Šipce, částečně pak úsek v Šipce Klatovská. Jak informovala mluvčí města Eva Barborková, rekonstrukce americké ulice bude dokončena 11. srpna. Cílem úprav je tvořit bezpečnější a estetičtější prostor hlavně pro chodce. Město za rekonstrukci zaplatí necelých 36 milionů korun. Podrobné informace k provozu MHD během stavby jsou k dispozici na webu pmdp.cz. Šumavský Špičák vstupuje do své jubilejní 20. sezony. Lanovka bude od soboty jezdit denně od 9 do 17 hodin. Celková investice do letního provozu, včetně údržby tras bikeparku a oprav infrastruktury, letos přesáhly 2 miliony korun, říká mluvčí areálu Karel Samec.
2: Na šumavském Špičáku se během letošního léta budeme určitě více věnovat dětem. Nabrali jsme dostatek instruktorů a otevřeli sportovní kroužek pro děti zaměřené na cyklistiku v červenci. Pořádáme příměstský tábor, opět zaměřený na kola. Loni jsme tady taky dokončili jednoduchou single trackovou trať o délce 3,5 kilometru a ta vyhovuje právě dětem, takže všechno to s tím souvisí.
1: V souladu s požadavky ochránců přírody se rozhledna na vrcholu Špičák a turistické cesty na Rozvodí a Černé a Čertovo jezero tradičně otevřou až od 15. června, tedy od pondělí. I tam jsou zmodernizované naučné stezky pro děti. Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény, informuje o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí, pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchonině na Orlicko-Ústecku. Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak mimo jiné vedl i jako kouč a v roce 2012 s ní vyhrál domácí pohár. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť a nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra bude oblačno, ráno se ve východní polovině kraje může objevit doznívající déšť, postupně čekejte polojasno a nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Povane mírný, přechodně čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer se slábne. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně na Klatovské třídě bourala 3 auta u křížení s ulicí Plachého a 2 auta se srazila na silnici 27 u Šlovic na jižním Plzeňsku. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Krásný pátek všem.
3: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je ten důvod. A
0: jinak za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: Mm-hmm, to bylo o tom podle, to tady bude.
1: Podle románu, to tu bude.
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomeje ještě taky.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl. No. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli a mě řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, chlape, to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidko. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala,
0: ne.
1: Ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Ha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně nějakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: paráda. A říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuji.
2: Děkujeme a vybrala jste si? Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říkala, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo, mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyt, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, těšu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam jsem objevili dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se podle se to zapřehnalo, tak tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal, no to snad není možný, zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A sice jistý, jako já připomenu, si všichni vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a vy, víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Ještě,
0: tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí, let s čem si nem
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodné, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, znají celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali
0: pěkně. Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili chlapákama.
2: Chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Ajde, střejte! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová.
6: Kurucová. Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepa. To jste neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná,
4: to si byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální
4: živel. Tak si začala spolupracovat. Pak si se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
5: No.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře. Tak, pojďme do akce.
6: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To
2: je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: No. Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom ano. Chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Wow. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Dobrý den.
1: I vy, děkuji. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli.
6: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Víš, jedu na plnej plyn, pane majore.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tady lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta. Já to poznám.
8: Devianta říkám, no deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, už na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? Nevím, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde se vesel, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá, ale major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak
8: no.
9: Nepochopí?
8: No.
9: Jak tě pochopí? Hero! Jak tě pochopí, kam? Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: doma! Honě!
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti káble,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou. Sakra.

0: sexuální chtíč, no.
1: To.
0: Tak pro vás, nad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
2: Popadlo, ale to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vedchou paměť. To asi nespoň... Ale vy byste mohl dělat toho úchylu, pane
0: majore. Snažil...
2: Ne, vy na to máte figuru, pane
1: majore. Ano, vám to půjde.
0: Já celou akci řídím. Tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názor na akce. Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit. Tak, hlavička, Kurucová, snaživec.
1: Zase akce. Se mi to tady zaseklo.
0: Akce.
3: Kytičky, ptáci. Kytičky, ptáci. Kytičky, ptáci. Kytičky.
4: Dobrý den.
1: Nazdar. Nazdar, Deviant.
0: Ale pozor. Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
1: Já si zkoupnu a vidím ty kráviny, co tady jsou.
0: No, dobře.
1: Ne,
0: to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
2: Ano.
0: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
1: Ze zadu to beru,
0: půjde tady.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
7: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
6: No.
7: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
6: Takže má lehkou protekci teď u Marie ježiš, samozřejmě.
7: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
6: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
7: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale bez skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
6: Víkendy a kdo chodil ve středu, to si odpočíval.
7: To maloval.
6: Jo, tak.
7: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
6: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře
1: oči, zavře oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Jo. Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš. Vymluví si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To vidím,
4: co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já čti. Já tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj,
3: to jedno.
4: Prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: V 75. Minutěm,
4: ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo,
3: někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: No. Co?
5: Čti.
4: Od začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučera vám mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. Významného plzeňského lékaře a univerzitního profesora Jaroslava Slípku nově připomíná lavička v areálu Lékařské fakulty v Plzni. Zítra bude oblačno, postupně polojasno, ráno doznívající déšť a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Odkaz významného plzeňského lékaře a univerzitního profesora Jaroslava Slípky nově připomíná lavička. Vznikla v kampusu Lékařské fakulty v Plzni. Iniciátorem byla profesorova rodina spolu s fakultou, která si tak připomněla nedožité sté narozeniny plzeňského histologa a pedagoga. Pokračuje mluvčí Lékařské fakulty Barbora Černíková.
5: Nově odhalené odpočinkové posezení, tvořené několika betonovými sedacími prvky a stolkem, je studentům a ostatním návštěvníkům kampusu k dispozici v jižní části areálu u schodů vedoucích k menze a studovnám. Symbolicky přímo pod okny Ústavu histologie a embryologie, který profesor Slípka spolu zakládal.
3: Nákladní auto srazilo dnes na světelné křižovatce v Přešticích na jižním Plzeňsku Chodkyni. 58letá žena, která šla po přechodu pro chodce, utrpěla těžká zranění a na místě zemřela. Informoval o tom policejní mluvčí Ondřej Hodan. Nehodou se i dál budou zabývat policisté z územního odboru Plzeň venkov. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMSek. V případě pochybností se lidé mohou obrátit na infolinku ministerstva dopravy na čísle 222 266 759.
2: Sport.
3: Kajakář Josef Dostál prošel na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl nejrychlejší ze všech, vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem po povedeném finiši.
6: Já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu, odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
3: Dostal pojede na evropském šampionátu i finále na 500. Boje o medaile ho v Portugalsku čekají zítra.
2: Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, k ránu budou srážky v západní polovině kraje postupně ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra bude zpočátku oblačno, ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit i doznívající déšť nebo přehánky. Postupně čekejte polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách maximálně 17. Povane mírný, přechodně čerstvý vítr, místy s nárazem kolem 55 km v hodině a večer zeslábne. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Plzeň Těsně v ulici Rokycanská bourala dvě osobní auta blízko křížení s ulicí Masarykova ve směru do centra města. Na nehodu dvou aut stále pozor na silnici 27 u Šlovic na jižním Plzeňsku a tři osobní auta bourala v Plzni na Klatovské třídě na křižovatce z Plachého ulicí. I tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas Plzeň a pravidelný zpravodajský souhrn Den v kraji. Až do 18. hodiny vás čekají aktuální reportáže z regionu, dobrá hudba a samozřejmě pohled na oblohu s naším meteorologem. Dnes se detailně zaměříme na planu na Takovsku, kde řidiče od pondělí čeká velká zkouška trpělivosti kvůli startující 37 milionové rekonstrukci hlavního průtahu. A kromě toho vám představíme i mladé plzeňské filmaře, kteří v našem studiu poodhalili zákulisí své chystané zombie komedie Tahle party je dead. Tradiční kompletní přehled dnešních událostí vám nabídneme hned po první písničce. Ondřej Kapic vám 5 minut po 17. přeje pěkný pátek.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: U mikrofonu Štěpánka Zíková.
3: Hezké odpoledne. Plzeňané Adam Kus a Jan Švajcer jsou přátelé a zároveň autoři nového českého filmu Tahle party je dead. Hororová zombie komedie vstoupí do kin 18. června. Oba tvůrci dnes byli hosty ve studiu Českého rozhlasu Plzeň, kde mluvili i o tom, jaké umělecké vzory je inspirují.
4: Takové ty žánrové tvůrce Quentin Tarantino, Tim Burton, ty nás určitě ovlivnili.
3: Více se dozvíte z našeho vysílání přibližně za půl hodiny. Hrad Krašov na severním Plzeňsku patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Nabízí nádherné výhledy do okolí, především na meandry řeky Berounky. Hrad přitom koupila téměř před 100 lety, kdy místo připomínalo hromadu kamenů Parta nad Šenců. Od té doby Krašov pozměnil tvář, ale rekonstrukce ještě není hotová. Říká to Miroslav Dolejže ze Spolku pro záchranu hradu Krašov.
5: Poslední dva roky probíhají větší opravy. Momentálně v letošním roce připravujeme dlouhodobou vizi, jak hrad bude vypadat po rekonstrukci.
3: Podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání ještě v této hodině. V Plzeňském kraji ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o více než 2000. V regionu žije zhruba 612,5 tisíce lidí. Podle Českého statistického úřadu úbytek způsobil hlavně vysoký počet vystěhovalých. Opět také více lidí zemřelo, než se narodilo. O 10 dnů dříve skončilo dopravní omezení na silnici číslo 27 na příjezdu do Plzně směrem na Bory. Silničáři tam opravovali povrch vozovky a hlavně v ranní špičce se v místě tvořily kolony. Studenti Západočeské univerzity v Plzni dnes představili novou elektrickou formuli pro závodní sezónu 2026. Na projektu celý rok pracovali studující 4 fakult, zaměřili se hlavně na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku. Nový vůz projde v létě sérií mezinárodních soutěží, koncem července v Mostě a v srpnu na závodní trati v Německu a nakonec v Polsku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Pozor na silnici číslo 1/21 v Plané, kde už od pondělí 15. června vypukne rozsáhlá oprava hlavního průtahu městem. Silničáři se chystají kompletně předělat hned 3 frekventované křižovatky a vyměnit povrch na více než půl kilometru druhém úseku. Stavební práce bezmála za 37 milionů korun sebou od prvního dne přinesou rychlostní omezení a také tvorbu kolon. Podrobnosti o tom, jak se na místě bude jezdit a kudy povedou objížďky, zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka, kterého zdravím a přeji pěkné páteční odpoledne.
2: Já přeji pěkný podvečer. Pokud pravidelně projíždíte Planou směrem na Tachov nebo k dálnici D5 od pondělí 15. června, si raději nechte v časové rezervě několik minut navíc. Ředitelství silnic a dálnic totiž právě v pondělí zahájí kompletní modernizaci úseku od nákupního centra Tesco a k čerpací stanici Eurooil až po křižovatku s Tachovskou ulicí. Současný stav tohoto velmi frekventovaného tahu už dlouho nevyhovuje a hlavním cílem je i zvýšit bezpečnost jak pro posádky aut, tak pro chodce. Kromě nového asfaltového koberce dostane tato část města i bezpečnější chodníky a modernější veřejné osvětlení. Dopravu nebo vodorovnou největší změnou, která řidiče po dokončení stavby čeká, bude instalace nových semaforů. Ty budou vybavené takzvaným dynamickým řízením provozu, což znamená, že zelená vlna bude reagovat na reálnou hustotu projíždějících aut. Celá oprava začíná teď v červnu, potrvá několik měsíců. Pokud práce nepředvídatelně neskomplikuje počasí, silničáři by měli mít hotovo a hlavní tah v Plané kompletně zprovoznit ve druhé polovině října.
0: Regionální stopař.
1: Jiří, já tenhle úsek docela znám, protože ho používám, když jezdím do Mariánek nebo potom do Chebu, takže vím, že tudy denně projíždí opravdu obrovské množství i kamionové dopravy. Jak tohle chtějí silničáři vyřešit? Pustí těžkou nákladní dopravu normálně daným staveništěm, anebo pro kamiony vytyčili speciální objížďku třeba přes okolní obce? Jak to bude?
2: Ondřej, to je výborná otázka. Kamiony i osobní auta budou staveništěm v Plané projíždět od samého začátku, tedy od 15. června. Doprava ta bude svedená do zúžených pruhů a rychlost klesne na 30 km za hodinu. Silničáři sice oficiální objízdnou trasu pro transitní dopravu přes okolní vesnice nezřídili, ale dálková nákladní doprava směřující od Chebu na dálnici D5 dostane doporučení využít raději dálniční obchvat přes německou stranu nebo trasu právě přes Mariánské Lázně. Místní řidiči ale musí počítat s tím, že se v ranních a odpoledních špičkách budou před zúžením tvořit dlouhé kolony, takže se vyplatí vyrazit s předstihem.
1: No, žádná radost z toho nevyznívá. Stavba má běžet až do druhé poloviny října, což už je termín na hraně podzimu, kdy se v tomto regionu umí rychle zkazit počasí. Má ředitelství silnic a dálnic v té smlouvě s dodavatelem nějaké pojistky nebo finanční sankce pro případ, že by se rekonstrukce protáhla a ohrozil by třeba první sníh?
2: Mohl bych odpovědět pouze ano, ale ještě doplním. Ředitelství silnic a dálnic má v tomto směru s dodavatelskou firmou velmi přísné smluvní podmínky. Harmonogram je nastavený tak, aby se stihly veškeré asfalterské práce ještě za příznivých teplot, které jsou pro správné zrání povrchu důležité. Pokud by firma nestihla finální termín dokončení v druhé polovině října, z vlastního zavinění hrozí vysoké finanční penále za každý den prodlení. Silničáři mě ujistili, že na průběh prací budou intenzivně dohlížet od pondělního výkopu až po podzimní finále, aby silnice byla před příchodem prvních zimních plískanic 100% hotová.
1: No tak budeme držet palce. Takové jsou tedy podrobnosti k pondělnímu startu velké rekonstrukce průtahu v Plané, která přinese rychlostní omezení a také přísně hlídaný harmonogram až do října. Jiří, moc děkuji za kompletní přehled i za posluchače a přeji klidné odpoledne.
2: Pevné nervy, opatrně na silnicích.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Za 6 minut bude 17:30, jaký bude víkend, co se počasí týče, o tom si v pátečním dni v kraji popovídáme už za pár minut.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Den v kraji.

0: Česká kinematografie zažívá zombie apokalypsu s plzeňským podpisem. Mladí režiséři Adam Kůz a Jan Švajcer v našem studiu poodhalili zákulisí vzniku očekávané hororové komedie Tahle party je dead. Detaily nás budou zajímat v další části Dne v kraji. Počasí. 2 minuty před 17:30 přeji pěkný páteční podvečer meteoroložce Martě Suché. Vítejte.
1: Hezký den.
0: Co nás čeká v noci a jaká bude sobota?
1: Tak večer a v noci bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu budou srážky od západu už ustávat a oblačnost začne ubývat. Ráno bude oblačnost částečně protrhaná a na východě pak budou doznívat ještě srážky, ale během dne už bude oblačnost ubývat dále na polojasno a odpoledne už bude slunečné. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítřejší maxima budou podstatně vyšší než dnes. Dnes se teploty pohybovaly do 16 stupňů, zítra očekáváme odpolední teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia. Vítr ten bude mírný, během dne až čerstvý, západní o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině. Pocitová teplota bude proto trošku nižší než ta na teploměru o několik stupňů.
0: Když byste ještě nahlédla pod pokličku počasí, které nás čeká v neděli, je na co se těšit?
1: Tak bude převažovat polojasno, během dne bude přechodně až oblačno, pouze na severu kraje se může objevit přehánka. Teploty budou nižší, ale než v sobotu, minima mezi 10 a 7 stupni a maxima do 20 stupňů Celsia. Jinak s větrem to bude podobné jako v sobotu, povane mírný západní vítr, během dne zesílí na čerstvý a v nárazech opět bude dosahovat rychlostí kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině. S tou pocitovou teplotou to bude podobné, tedy jako v sobotu, opět o několik stupňů nižší než ta na teploměru.
0: Marta Suchá, děkuji za předpovědi, přeji pěkný pátek. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den a víkend.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte páteční vydání pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Jsou 4:30 po 17:30. Už 18. června bude mít premiéru nový český film Tahle party je dead. Tvůrci hororové zombie komedie Adam Kůz a Jana Švajcer byli dnes dopoledne hosty Českého rozhlasu Plzeň. Moderátorku Ivu Kokešovou kromě jiného zajímalo, kteří režiséři mladé plzeňské filmaře ovlivnili, ale i to, jaké plány mají do budoucna.
1: Tak asi musíme zmínit klasiku Stevena Spielberga a konkrétně film Jurský park, který, ať v našem filmu žádní dinosauři nejsou, tak tam máme dvě reference na něj, protože tak jsme jim ovlivněni, že nám to prostě nejde ani vypnout. A samozřejmě v spoustu vlastně jiných vzorů a tvůrců. Já osobně miluju Ingmara Bergmana, já osobně miluju
2: Já bych určitě doplnil takové ty žánrové tvůrce, Quentin Tarantino, Tim Burton, ty nás určitě ovlivnili, ale musím říct, že třeba mě, co se týče naší profesní kariéry, tak mě velmi inspiroval třeba Jan Wejnar, který vlastně za minimum peněz u sebe v obýváku natočil film, se kterým vyhrál dva český lvy, že? Tak to je zase pro nás taková motivace, kam bychom třeba jednou chtěli dosáhnout.
3: Ano, tak ten váš film Tahle party je dead přichází do kin 18. června. Ještě bychom mohli doplnit, my jsme mluvili, že je zaměřený na mladé, že je tam ten dodatek 12+, čili není úplně pro nejmenší děti. Řekneme posluchačům, z jakého důvodu?
1: No stále tam jsou zombíci, stále vlastně koketujeme vlastně s hororovým žánrem trošku, ať to není čistokrevný horor, tak prostě tam nějaká krev občas vystříkne, někdo řekne nějaké možná sprosté slovo.
2: No my jsme chtěli, aby ty postavy mluvily uvěřitelně a samozřejmě, co si budeme povídat, dneska ta mladá generace se těm sprostým slovům úplně nevyhýbá, takže...
3: Ano, bylo by pokrytecké tvrdit si opak. A zajímavé je, že na Slovensku se ten film distribuuje jako 15+.
2: Ano. To pro nás je to taky zajímavé a není to určitě naše volba, to je zase volba distributora, který ten film vlastně nabízí kinům a tak dále k distribuci, takže tam samozřejmě hraje roli asi nějaká lokální situace a tak dále.
3: Tak a ještě kluci úplně na závěr, než popřejeme vašemu filmu hodně spokojených diváků, jaké plány máte dál? Vy jste teď tím, že film jde do kin, uzavřeli nějakou kapitolu, ale určitě nebudete spát na vavřínech. Na čem budete dělat nebo už děláte?
1: My bychom se chtěli určitě držet, zatím nemáme jasný plán, ale chtěli bychom se držet tady té žánrové tvorby, kdy vlastně chceme přinášet něco trošku jiného, než v těch českých kinech vidíme.
2: My máme v plánu spolu určitě spolupracovat a máme sepsaných spoustu námětů, které jsme si tak navzájem nějak skorigovali a vlastně společně vymýšlíme a teď se uvidí, co dál, ale hlavně máme v plánu si na chvilku odpočinout.
0: Den v kraji. A pokračujeme dál. Výzbroj strážníka městské policie Plzeň váží téměř 10 kilogramů. Mimo jiné proto, že používají několik druhů pistolí a zásobníků. Teď se strážníkům tak trochu uleví, protože začnou přecházet na jednotný systém střelných zbraní. Detaily za chvíli.

0: Městská policie v Plzni sjednocuje zbraně, je to tak. Dosavadní pistole od různých výrobců nahradí během léta jednotný systém pro všech téměř 300 strážníků. Cílem jsou efektivnější zásahy v krizových situacích, kdy si hlídky budou moci v případě potřeby měnit zásobníky i celé zbraně mezi sebou.
1: Jsme na to nějakým způsobem proškolení na všechny ty zbraňové systémy.
2: Říká strážník Tomáš, zatímco přede mnou na stůl služebny rozkládá svůj nejoblíbenější typ pistole.
1: Je podstatně jednodušší a za mě osobně z mýho pohledu spolehlivější. Nejsou tam ty jistící prvky jako u některých jiných dalších zbraňových systémů.
2: Víc ale nesmím z bezpečnostních důvodů popisovat.
1: Teď se to snažíme teda nějakým způsobem opravdu ujednotit, že všichni strážníci budou mít stejnou zbraň, stejný zásobník, stejný náboje.
2: Městská policie vznikla vyhláškou města už v roce 1992 a za téměř 35 let existence tak strážníci přibírali nové typy zbraní, ale i ochranných a pomocných prostředků.
1: No 8 kg navíc. Zbraň, vysílačka, samozřejmě máme i náhradní zásobník. Do té zbraně, takže hned máme nějaký náboj navíc u sebe.
2: Máte na sobě vestu, opasek, želízka, to je co?
1: Dočasně zneschopňující elektrický paralyzující prostředek.
3: Dosavadní služební zbraně jsou od různých výrobců.
2: Mluvčí Jana Pužmanová.
3: Liší se například ovládáním bezpečnostních prvků, například pojistky nebo vypouštění kohoutů. Samozřejmě velikosti zásobníků, velikosti jakoby zbraně, takže není možné je zaměnit. Mnohé zbraně jsou starší i 20 let a samozřejmě se na nich podepisuje to stáří, kdy se strážníci pohybují denně v ulicích, ať už teda za jakýchkoliv klimatických podmínek.
2: Dodává mluvčí městských strážníků Jana Pužmanová s tím, že si revizi zbraňových systémů vyžádala i lednová novela zákona o zbraních a střelivu, která mimo jiné výrazně navýšila povinnou střeleckou přípravu strážníků.
3: Strážníci teď mají náročnější samozřejmě povinný střelecký výcvik.
4: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost.
2: Říká velitel městských strážníků Petr Nováček, podle kterého tak budou mít všichni strážníci stejný typ zbraně.
4: A v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň.
2: Co je asi jednotné, po staletí jsou želízka nebo ne?
1: Je to tak, máme neustále pořád ta samá, ten princip je opravdu jednoduchý, funkční, není třeba nějakým způsobem určitě tohle měnit.
2: Může se do služby.
1: Může se do služby, přesně tak.
2: Výměna téměř 300 zbraní je podle velitele městské policie Plzeň Petra Nováčka logisticky poměrně náročná. Nejde jen o samotné zbraně, ale i o další potřebné vybavení. Důležité také bude zacvičení ovládání. Postupné výměně zbraní městské policie Plzeň má dojít během letních měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Přesný čas za 2 minuty bude 6:45. Jsme na prahu víkendu. Už za chvíli vám v dnešním dni v kraji povíme, co všechno nabízí romantický hrad Krašov u Kralovic na severním Plzeňsku. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Hezký pátek.

0: A my teď míříme na severní Plzeňsko, konkrétně na hrad Krašov, který koupila parta nadšenců téměř před 100 lety jako hromadu kamení. Mezi členy spolku byl tenkrát i významný architekt Hanuš Zápal. Dnes je z hradu vyhledávané místo historicky, turisticky, ale i kulturně. Můžete tam dokonce za určitých podmínek strávit i noc.
1: Stojíme před vraty. Je tady nádherný výhled na řeku Berounku, která se klikatí pod hradem.
2: To je naše nejoblíbenější místo. Máme tady dvě vyhlídky, jedna je tady u nás před hradem, druhá je v areálu hradu, takzvaně Libušina vyhlídka, kde lidi rádi posedí.
1: Popisuje Miroslav Dolejš ze spolku pro záchranu zříceniny hradu Krašov.
2: Nemáme prohlídkový okruhy tady žádný, ale prohlídka hradu se musí uhradit jako vstup, ale zase z druhé strany můžete u nás posedět, jak dlouho budete chtít.
1: Vstupujeme do hradu. Stojíme na nádvoří, na zemi je nádherná oblásková kamenná dlažba.
2: Poslední dva roky probíhají větší opravy. Momentálně v letošním roce připravujeme dlouhodobou vizi, jak hrad bude vypadat po rekonstrukci. Teď se blížíme do nějakého finále, budeme to předkládat památkářům, uvidíme, jak nám to schválí. V loni se nám povedlo tady investovat téměř 1,5 milionu, letos jsme na nějakých podobných částkách. Část vždycky je z našich peněz, co tady nám návštěvníci nechají za vstupný nebo za suvenýry, všechno se investuje do hradu. Něco samozřejmě dotace jak krajský, tak z ministerstva kultury dostáváme.
1: Spolek opravuje tento hrad už téměř 100 let.
2: Začal postupně opravovat vlastně v pár lidech. Mělo to nějaký mecenáše v té době a nějaký lidi se chodili pracovat. Postupně hrad vykopávali, protože byl zasypaný tak do výšky 3-4 metrů. Takže to postupně vykopávali, zdili a je to vlastně většina částí hradu je tady takhle nově dozděna.
1: Z mocenských důvodů se stal hrad po roce 1979 majetkem státu.
2: Po revoluci jsme museli zakoupit znovu, protože to nešlo udělat jako restituce, tak tuším za 250 000 se na to členové museli složit, což asi v 95. roce nebyly malý peníze, takže postupně si to nějak vrátili, ale musela vzniknout půjčka od členů, aby vůbec jsme hrad mohli vlastnit a dál opravovat. Do té doby ho vlastnili Lesy České republiky a my jsme ho měli zdarma, myslím, pronátý.
1: Stojíme tady v místnosti, která je zastřešená.
2: Zastřešený tady máme tři místnosti, tady, kde stojíme, vedle máme, my říkáme kuchyňku, to jsou naše soukromí prostory, kde nocujeme, když tady jezdíme na služby a ještě jednu místnost. A pak je tady zastřešená celá ubytovna, kde můžou lidi přespat po nějaké dohodě.
1: Zvenku na budově je několik erbů, je vidět, že tady opravdu se to prostřídalo hodně.
2: Ano, poslední, kdo to užíval, byli cisterciáci. To byli poslední lidi, kteří opravdu tady ten hrad využívali a následně pak, když jim to sebrali do církevního fondu, tak už to pak koupil od nich Metternich a to už to začal rozebírat a používali to v podstatě jako lom na kámen. Proto to spolek kupoval, dá se říct, jako lom na kámen.
1: V erbu jsou tři paroží.
2: Máme erb takovýhle jako spolkovej. Je to vlastně po zakladatelích hradu, to byli Hroznatovci. To byli vlastně původní majitelé, kteří ho založili.
1: Váže se tady k tomu místu nějaká pověst? Jsou tady nějaká hradní strašidla?
2: Máme pověstí spoustu. Pan Vondruška napsal, že máme dva stříbrný vozy někde zakopaný, ještě jsme nenašli. Máme tady údajně černou paní. Já ji neviděl, spal jsem tady mnohokrát a nikdy mi nestrašila. Co se týče těch vozů, kdyby jsme je našli, bylo to krásné, pomohlo by nám to v těch opravách hradu. Kdyby někdo chtěl, může nám přijet pomoc na dobrovolnické brigády, kterým zveřejňujeme na Facebooku. Je to vlastně nejbližší sobota k úplňku. Kdo nechce pracovat, může nám klidně pomoct tím, že nám přispěje na naší sbírku. Na našich stránkách najdete číslo na transparentní účet. Když půjdete na hrad, všude nám vysí QR kódy, každý může přispět. Budeme za to velmi rádi.
1: Z Krašova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: 17:53. Zítra odpoledne vás ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň pozveme do hasičské zbrojnice v Plzni na Košutce, kde se odehraje tradiční den dětí s integrovaným záchranným systémem. Našimi hosty budou šéf krajské záchranky Pavel Hrdlička, velitel vrtulníkové letky Petr Šafařík, ředitel plzeňských hasičů Pavel Musil a preventisté z řad policie. Čeká vás také oblíbený hobby magazín, ve kterém se dozvíte, jak zabránit okurkám, aby zhořkly a co s nimi udělat, když už hořké jsou. Poradíme vám také, jaké grily vybrat na sezónu, který je na jaký pokrm hodný, jaké jsou dnes možnosti a případně jaká výbava by neměla u domácího grilu chybět. K významným plzeňským rodákům, i když i v Plzni dosud málo známým, patří také německy píšící spisovatel Oskar Baum. Vybrali jsme pro vás jeho částečně autobiografickou povídku Rána osudu, která je situována do autorovy rodné Plzně. Poslouchejte zítra po 18. hodině. Z pátečního dne v kraji je to vše. Ondřej Kapis přeje pěkný pátek a klidný víkend.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňané mohou ovlivnit budoucnost městské mobility. Oslavy města a činnosti místních spolků připravili radnice na Rokycansku. Zítra bude oblačno, postupně polojasno, teploty do 22 stupňů. Dobrý podvečer, přeje Štěpánka Zíková. Město Plzeň se už více než rok podílí na mezinárodním projektu Golia, který se zaměřuje na dostupnou a uživatelsky přívětivou mobilitu ve městě. Projekt teď vstupuje do další etapy kontaktu s občany. Plzeň proto zve k účasti na dotazníkovém šetření, které je zaměřené na každodenní mobilitu obyvatel. Jak píše město Plzeň na svém webu, cílem je lépe porozumět návykům a potřebám při cestování po městě, ať už veřejnou dopravou, autem, na kole nebo pěšky. Odkazy na dotazník najdete na webu města Plzně. Náměstí v radnicích na Rokycansku bude o víkendu patřit místním spolkům. Radnické kulturní slavnosti Dny radnic nabídnou bohatý kulturní program, pokračuje nezávislý starosta radnic Jan Altman.
3: Dny radnic jsou již dlouholetou tradicí našeho města. Od roku 2011 jsou koncipovány jako třídenní oslavy našich radnických spolků, kde každý z činných spolků přispívá v rámci programu nějakou svoji prezentací. Za to patří všem spolkařům, ale i organizátorům této akce velikánský dík.
2: Součástí programu jsou hudební vystoupení, prodejní výstava místních chovatelů anebo tenisový a fotbalový turnaj. Na internetu je více než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody především skupina Ghost Stadium. Jde o čínsky hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízí podvodníci za násobně nižší ceny. Nakupující je ale nikdy nedostane. Odborníci radí, aby je lidé nakupovali výhradně na oficiálním portálu a aby se vyhnuli nabídkám vstupenek přes sociální sítě nebo další třetí strany. Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu strnčat před sečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů, na kterém se podíleli i vědci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit v současnosti využívanou techniku. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
4: Tento dron nebo skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energie. Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Navázal tak na týden staré vítězství v Praze. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, kránu budou srážky v západní polovině kraje postupně ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra bude zpočátku oblačno, ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit doznívající déšť nebo přehánky, postupně čekejte polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane mírný, přechodně čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer zeslábne. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 21 u Plané na Tachovsku. V Plzni v ulici Rokycanská bourala dvě osobní auta na křižovatce s ulicí Masarykova. Osobní auto havarovalo na silnici 26 u Babylonu na Domažlicku, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
0: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. V 8. dílu seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň, vám dnes zahraje pošumovská sedmička Jaroslava Tachovského. Zaspívají Ivana Heřmánková, Alena Rychetská, Jiří Škvára a Pavel Zelníček.

80. letech minulého století založil trombonista České filharmonie Jaroslav Tachovský spolu s kamarády hudebníky pražských orchestrů malou dechovku Pošumavskou sedmičku. Navázali na tradici našich dědů a pradědů, kteří hrávali k tanci v nástrojovém obsazení dva klarinety, křídlovka, estrubka, tenor, trombon a bas. Hrálo se bez bicích nástrojů. Později se přidal osmý nástroj, a to velký buben, ščinely a due.

Hraní na šesťové nástroje je v sedmičlenné dechovce nátiskově velice náročné. Hudebníci musí hrát celou písničku bez nátiskového odsazení. Když nehrají melodii, tak hrají doprovod. To však nevadilo hudebníkům z pošumavské sedmičky k virtuózní interpretaci skladeb.

Pošumavská sedmička měla ve svém repertoáru převážně jednoduché, ale melodické orchestrální skladby lidových anonymních autorů. Ti své skladbičky zapisovali do takzvaných hudebních knížek. Některé, které se dochovaly, pocházejí až z přelomu 19. a 20. století.

Vedle skladeb starých anonymních autorů hrála pošumavská sedmička také úpravy lidových písní a původní skladby současných skladatelů. Staré anonymní orchestrální skladby otextoval Svatopluk Radešínský a Jaroslav Šprongl.

Po Šumavskou sedmičku aranžersky a skladatelsky spolupracovali Antonín Pecha, Josef Thums, Antonín Bulka a Karel Peterka. V roce 1991 nahrála pošumavská sedmička své první CDčko Král Šumavy.

Po vydání druhého CDčka Večerní Šumavou v roce 1993 zakončila pošumavská sedmička svoji činnost. Když zemřel kapelník plzeňské dvanáctky Vlastimil Eichler, Jaroslav Tachovský rozšířil soubor o druhou křídlovku, bariton, obligátní trubku, trombon a bicí nástroje. Od rodiny Vlastimila Eichlera dostal svolení, aby jeho dechovka nosila název Plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského.

Pošumavská sedmička vyplnila ve vysílání plzeňského rozhlasu prostor, který byl mezi dechovkami s klasickým nebo s netradičním nástrojovým obsazením. Kapelník Jaroslav Tachovský nechal otextovat zapomenuté anonymní polky a valčíky, nahrál je v plzeňském rozhlase a vrátil do současného muzikantského života. Ukázal také, v jakém nástrojovém obsazení naši předkové hrávali.

Pošumavská sedmička Jaroslava Tachovského, které byl věnován dnešní pořad, se s vámi rozloučí 100 let starou anonymní orchestrální polkou Fialinka. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se s vámi loučí Antonín Bulka.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. V něm se dnes zaměříme na boží dopuštění. Tak alespoň naši předci říkávali veliké bouřce. Jak se před ní snažili chránit? Jaká zaklínadla a praktiky proti bouřce používali? A co se prý při bouřce nikdy nesmělo dělat? Povíme si už za pár okamžiků. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Silná bouřka dokáže natropit velké škody a tak není divu, že se někteří lidé dříve velké bouřky velmi báli a snažili se její následky odvrátit, jak se jenom dalo. Na českém venkově se domy bez blesku svodů vyskytovaly ještě v druhé polovině 20. století a lidé jako ochranu před nepřízní počasí stavěli u domů stromy, lípu nebo ovocné stromy. Před úderem blesku měl údajně chránit stavení netřesk, lidově hromotřesk, rostoucí přímo na doškové střeše. Za odvrácení bouřek se lidé celoročně modlili k Bohu, paní Marii nebo i svatému Florianovi, ochránci proti požárům. Dům chránívala i voda svěcená na Tři krále, svěcené proutky z Květné neděle nebo na Velký pátek křížek ze svěcených kočiček.

V dnešním špalíčku si povídáme o lidových praktikách, které naši předci používali proti bouřce. Pro odvrácení blížící se bouřky využívali také takzvané mušle neboli trouby na mračna, která měla svým mocným zvukem rozehnat bouřková mračna. Mraky se rozháněly i zvoněním na kostelní zvon, střílením z děl a ručnic, práskáním bičů i troubením na pastýřský roh. Dochovala se také celá řada lidových zaklínadel, jako třeba to následující. Stůjte mračna, stůjte, kroupy stůjte blízkání, zaklínám vás do lesa hlubokého, do dubu vysokého, do dřeva stojatého a běžatého, tam sebou mlaťte a třískejte a lidem pokoj dejte.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní věnovaný lidovým pověrám a praktikám, které naši předci používali proti bouřce. Strach naháněl i velký vítr a meluzína. K usmíření ji sypali do komína, rozhazovali do větru nebo dávali za okno lidé mouku, krupici a sůl. To, aby mohla uvařit kaši svému dítěti a dala pokoj. Říkalo se, fičí vítr v poli, meluzínu hlava bolí, dejte jí na okno soli, aby vám nepotlouklo v poli.

Tak a co se podle našich předků při bouřce nikdy nesmělo dělat? Na blesk se prý nesmělo ukazovat prstem ani se k němu stavět zády. Při bouřce se nesmělo stát u okna, na prahu, jinak by do domu uhodilo. Bojácní se prý schovávali do almary, pod postel anebo rovnou pod peřinu. Při zablesknutí nebo zahřmění se lidé žehnali křížem a říkali Pán Bůh s námi a zlý pryč. No a s tímto rčením bychom se také dnes mohli rozloučit. Ať se vám vše zlé vyhýbá a vaše cesty provází jen krásné počasí a sluníčko, to vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Silničáři dokončili s předstihem opravu přivaděče u silnice číslo 27 na příjezdu do Plzně. Školku v Hartmanicích na Šumavě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zíková. O 10 dnů dříve skončilo dopravní omezení na silnici číslo 27 na příjezdu do Plzně směrem na Bory. Silničáři tam opravovali povrch vozovky a hlavně v ranní špičce se v místě tvořily kolony. Podrobnosti dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drtikulová.
2: Dřívější zprovoznění umožnil příznivý průběh stavebních prací a koordinace jednotlivých činností na stavbě. Součástí prací byla výměna asfaltových vrstev, úprava svodidel, čištění odvodnění a obnova dopravního značení. Pro řidiče to znamená rychlejší návrat k běžnému provozu v jednom z dopravně významných úseků na příjezdu do Plzně.
0: Hartmanice na Šumavě připravují rozsáhlou rekonstrukci mateřské školy. Jde o multifunkční budovu, ve které sídlí i další instituce. Náklady na opravu půjdou do desítek milionů korun, říká starosta Pavel Waldman ze sdružení Hartmanice 2022.
3: Tam je školka, školní jídelna, pošta, skauti, takže ten projekt je za 45 milionů s dotačním titulem, ale asi budeme to dělat za svý, protože se nechceme vázat na podmínky, které jsou tam stanoveny v tom titulu dotačním. A teď budeme soutěžit dodavatele a do konce roku určitě tady dojde k zahájení.
0: Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který na začátku května řídil vlak s 3 promile alkoholu. Policie o tom informuje na síti X. Podle ní strojvedoucí na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na některých zastávkách cestujícím neotevíral dveře. Měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisté ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky, za tomu hrozí až 3 roky vězení. Elon Musk už není dolarový miliardář, ale první světový bilionář. Stovky miliard k jeho majetku přidal dnešní úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili SpaceX na zhruba 2 biliony dolarů. Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Mexické Guadalajare přitom vedli po gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Utkání hodnotil reprezentační golman Matěj Kovář.
4: Přišlo mi, že v určitých pasážích jsme byli dobře organizovaní, ale ve finále dostali jsme 2 góly, jo? Takže musíme to zlepšit, aby ta naše defenziva byla ještě lepší a potom samozřejmě zlepšit trošku i nějakou tu práci na balón, ať předejdeme něco směrem dopředu.
0: Druhým soupeřem českých fotbalistů na šampionátu bude ve čtvrtek v Atlantě Jihoafrická republika. Ta na úvod turnaje prohrála s domácím Mexikem 0-2. Počasí. V noci bude většinou zataženo až oblačno, občasný déšť a teploty 14 až 11 stupňů. Zítra bude zpočátku oblačno, ráno se ve východní polovině kraje může objevit doznívající déšť, postupně čekejte polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Povane mírný, přechodně čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 21 u Plané na Tachovsku. Místo je s opatrností průjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
2: Přesně, přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kde nemůžeme říct všichni ví?
2: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
2: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

zeme zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Od roku 2020 se každý rok na přelomu srpna a září koná v Saské Lužici umělecký festival. Zahrnuje několik žánrů, především divadlo, ale také hudbu, klasickou i jazzovou, umělecké výstavy a mnoho dalšího. Fotografie ze všech ročníků festivalu jsou nyní k vidění v divadle Na zábradlí v Praze, a to ještě do 26. června. Na vernisáži výstavy 20. května proběhla diskuze mezi Danielem Kühnlem, uměleckým ředitelem Lužického festivalu, a Petrem Štědroněm, ředitelem divadla Na zábradlí. Pod úvodní otázkou, jaký prostor umění potřebuje, se účastníci zapojili do otevřené výměny názorů. Jarmila Vankeová si pak pozvala k mikrofonu Daniela Kühnla.
2: Das Lausitzer Festival findet jährlich im Spätsommer an mehreren Orten in der Lausitz statt. Neben manchen Orten in Lausitz ist auch Liberec dabei. Was dürfen die Besucher erleben und wonach wählen sie die Spielstätten aus?
3: Das Lausitz Festival ist ein Festival, das mehrere Sparten hat.

0: heißt, wie viel Raum braucht Kunst? Also wie viel Raum braucht Kunst, um gesellschaftlich zu wirken oder nicht nur um mehr zu sein als reines Accessoire?
1: Ja, ich glaube, dass wir heute zu wenig Vorstellung davon haben, dass der öffentliche Raum, die Öffentlichkeit, sie wurde genannt als die politische Form unseres Bewusstseins, sehr besetzt ist, nicht nur von dem, was wir Politik nennen. Wir machen den Fernseher an und sehen Talkshows. Und da reden Politiker mit Journalisten und Journalisten mit Politiker und Journalisten mit Journalisten und Politiker mit Politikern. Sehr selten ist dort ein Künstler zu sehen. Aber die Realität ist, und das ist auch okay, weil das ist ein Format, sehr selten spricht ein Künstler in den Parlamenten. Tschechien hat jetzt einen Vizekulturminister, der selbst Künstler war. Ein bekannter und sehr einflussreicher Balletttänzer und Impresario. Genau. Das ist ungewöhnlich. Und ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass die Öffentlichkeit nicht allein durch das Politische besetzt ist, sondern auch durch die Kunst. Kunst und Politik teilen sich den öffentlichen Raum. Und der öffentliche Raum ist nur ganz, wenn Kunst und Politik wirklich wissen, wie man sich diesen Raum teilt. Dabei ist die Aufgabe der Politik, die Freiheit der Kunst, die sich selbst nicht schützen kann, zu verteidigen. Weil die Politik hat die Glorie und die Macht, aber die Ewigkeit hat die Kunst. Und das ist ein Gedanke, der sehr wichtig ist und von dem ich nicht müde werden werde, zu sagen, wir müssen ihn verteidigen. Kunst braucht mehr Raum und wir müssen alle mehr Vertrauen in Kunst haben. In allem, was sie unsicher macht, in allem, was sie fremd macht, müssen wir Vertrauen entwickeln.
2: Sousedé. V dalších minutách se vrátíme do poloviny května, kdy se v západočeském premonstrátském klášteře Teplá konalo už 33. setkání české a německé mládeže. Jeho součástí je především dobrovolnická práce na obnově rozsáhlého klášterního komplexu, který byl zdevastován v období komunistického režimu. Kromě práce mají dobrovolníci na programu také přednášky, workshopy a další. S mikrofonem se za nimi vydal kolega Richard Čulko.
3: Ich bin auf dem alten Klosterfriedhof im Stift Tepl bei Marienbad und mache eine Reportage über die 33. deutsch-tschechische Jugendbegegnung. Finanziert vom deutschen Bundesministerium des Innern. Angekommen sind Egerland-Jugend aus Deutschland und Mitglieder vom Bund der Deutschen in Böhmen und Freunde. Der jüngste Teilnehmer ist der Veit mit 4 Jahren. Der älteste ist der Moritz mit 66. So, jetzt kommt der Alexander Stegmeier zu mir, der Bundesjugendführer aus Deutschland. Alex, was machst du hier?
4: Arbeiten, Gras mähen, jetzt gerade im Graben hinten Grabsteine aus. Schau mal, was da rauskommt.
3: Deine Familie kommt ja schon über 30 Jahre hierher. Ja. Wie ist dein Bezug zu diesem Stückchen Erde bei Marienbad im Stift Tepl?
4: Ich bin als Kind hier schon immer gewesen, bin hier im Prinzip mit aufgewachsen. Deswegen gehört der Ort für mich einfach mit dazu zur Heimat. Und ich fühle mich hier sehr wohl und komme jedes Jahr gerne her.
3: Mit wem bist du gekommen?
4: Ich habe meinen Cousin mitgebracht, wieder ein Herr Säufele. Also für alle, die Sendung verfolgen, Säufele auf diesem Friedhof, ein ganz großer Name. Ich habe wieder ein Herr Säufele mitgebracht und da freuen wir uns jetzt drauf auf die nächsten Jahre.
3: Sehr schön, dann wünsche ich noch viel Spaß und schauen wir mal, dass wir fertig werden. Dankeschön. Okay. Ich stehe gerade an einem Kindergrab. Auf dem Grabstein steht: Hier ruht Wolfgang Karl Rausche aus Hermannsdorf 22. Geboren am 24.02., gestorben 9.03.1944. Schlummere sanft. Ein Beweis, Zeichen der deutschen Vergangenheit in dieser Region. Jetzt kommen die Nachkommen der vertriebenen Egerländer und die verbliebenen Egerländer und Deutsche hier zusammen und arbeiten gemeinsam, pflegen Freundschaft, üben Deutsch und haben viel Spaß miteinander. Jetzt kommt eine Motorsense. Inhaber ist der Jiří Schirl aus Kumrau bei Teusing. Jiří hat die Ehre bekommen, die letzten Grashalme zu mähen. Hörschutz, Brille und los geht's. Grashalme gefallen. Das Mähen ist abgeschlossen. Jetzt hurra, rechen, abtransportieren. Nacházím se na starém klášterním hřbitově kláštera Teplé a přináším reportáž o 33. česko-německém setkání mládeže od spolku Němců v Čechách. Přes 32 účastníků sekají trávu, hrabojí a odvážejí za hranice hřbitova. Členové spolku Němců v Čechách, České republiky a přátelé a německá mládež, potomci vyhnaných Němců egalandáků z Německa. Asi někoho chytneme, kdo sem jezdí pravidelně, aby nám něco k tomu řekl. Jeden z pravidelných účastníků Honza Baumruk z Plzně. Honzo, proč sem jezdíš?
5: Už několikátý rok jsem jezdím se svojí přítelkyní a kdy mě na tuto akci pozval můj kamarád Vojta Šulko.
3: A jak se ti to líbí s námi?
5: No, líbí se mi tu. Je to tady moc příjemný, atmosféra, přátelství.
3: Das war der Bericht von der 33. deutsch-tschechischen Jugendbegegnung im Stift Gebel vom Moller Richard.
6: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
7: Český rozhlas, zprávy.
8: Končící státní zástupkyně Lastovecká předala ministru spravedlnosti upřesnění důvodu své rezignace. Česká armáda chce od září zhruba o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. A počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká se sešla s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Předala mu materiály, konkrétně dokládající důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dříve odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení jí pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Také jí uložili výtku za rozhovor pro Český rozhlas.
9: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
10: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
9: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
11: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
9: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být zhruba 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých má být asi 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a také účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale také rostoucí zájem lidí, říká mluvčí armády Martin Kresta.
12: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
8: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková definitivně nepůjde před soud kvůli sražení motorkáře. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání je pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je také podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Nehoda Sedláčkové ve služebním vozidle a motorkáře se stala loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem.
7: Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku dne velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne také jinde srážky ustávat. Oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může přechodně zesilovat.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
7: Vesele a zdravě.
13: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
14: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den,
13: téma,
14: Patriku.
13: Paní doktorko.
14: Dneska nám bude praskat kůže.
13: Slyšitelně.
14: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
13: Jestli je slyšet.
14: Jestli je to slyšet.
13: Když už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
7: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: Ne, no tak máte chodit domů, že jo?
2: Ale já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžu se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská?
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte to, narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepce.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže nemazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáz, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kůže?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, věřím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, nebo jestli ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy jako vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před ano. létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníku. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Protože to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zamovo.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemá žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: Prostě a jaké léky? Se... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi, takže ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte, ano, proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný. Nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, mm-hmm. tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo, aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin, může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět, třeba je přes náš podmlad.
2: A když tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
2: No, tak
4: možná, nedostatek, že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to jo, se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až na to je lepší.
4: No.
2: My taky děkujeme.
5: Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo, halo.
6: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
6: Posluchač fritkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
6: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
6: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
6: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
6: No, smírkem. Položím to na pátu.
2: Ano.
6: No,

0: sežene ovčí lůj?
1: Prosím?
0: Kde se sežene ovčí lůj?
1: Chovám ovce.
0: Jo, takhle. No
2: tak to je řešení.
0: No,
2: tak se chovat.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
3: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Co tě

0: doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám jen se řeknu, já na tý patinorové používám výbrašní brůzku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá, nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle. Je poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověk.

0: věka.
1: Takže odstranit lze.
0: Odstranit
1: a snad
0: lze
1: je vše už v pořádku.
0: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
1: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano, tak co tedy pomáhá?
0: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
1: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
0: Spíš mazat,
1: pomáhá,
0: ano,
1: to
0: spíš.
1: Více.
0: Ono se říká hydratace,
1: třeba?
0: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
1: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
0: může
1: máme třeba po někom.
0: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody tu kůži. Při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
1: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
0: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali a s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na Opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obézním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Triangulu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nashvillské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a Dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas and Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin'.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Na téma Jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem, a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem Na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 76 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každý, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane Vystevdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím se objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, nejlíp víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo, kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možné. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Mňau. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učení.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek, Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Trdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu, chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkně se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vygraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatej Antonín.

0: se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Pitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude, s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod. Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych se ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleh Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život, pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleh Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleh mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleh Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleh Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, a, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáši, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. A ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš, a ne jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebiček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se,
5: pokud možno držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení, a když se umíš radovat třeba i když

0: prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
1: není moc
0: kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
1: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
0: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
1: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou Slunce, seno, jahody?
0: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
1: Kaplanová
0: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme vodili do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna jí vnesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
1: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
0: Přesně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stejně od Uranovy dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouc, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi zastavil, nebo tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my prý jedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejsme, byla škodovka, jsem jela, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někdy mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někdy ukročil Heidrichiády a to se někdy montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, a říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, už bych ho tu zastavil, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby jako, no bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc krát takže, děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem 20 let, ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli, to vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodně, to říkám, kam to bude, no my prejedeme na svatební cestu, jako, že jdu stopem někam se podívat, říkám, ale jeles, no nevím, kam jeli, to by lhála. No ale bylo to příjemný takhle, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný programy, všechny vás pozdravu Zlatička a dávejte na své pozor a pa, všichni zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně. Na Slovensku v Stredi a jel jsem ze svý svatby zpátky autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku a vyvorany, jak se říká, jak byš vyvorana. No. A teďko skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No a odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo, a najednou jdu a zastavil mi stěhovák. Velikej, to bývalo ty z autobusu dělaný. Zastavili, a kam jdeš, kluku? Zastavili a vyskočil nahoru. A zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam se byl převolený a šup a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí asi to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď, jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomohl, tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebyl jako profesionál, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně a teď no, se jezdíme v té včelařina, tak jak jezdíme po takových těch výletech. A takže to by pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát by nemohli dovolit mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus vrátit směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovný poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuju moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harapes. A ku podivu už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, ale potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koleji při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, v té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom takhle zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že jeli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, a i teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, no, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel. A vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého průseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ju zavezl domů. No tak měl jsem nakoupit jídlo, tak jsem ju vezl do té náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ju vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova. Jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třebí, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No odpovídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých houskách, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nasledanou.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/linka napsala, píše, další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. S snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám tři příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A jeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: Jalovec.
1: Pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu nás vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a

0: dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo.
0: Mm-hmm. Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no.
0: Hmm. Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka.
1: 13 roku.
0: Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je děti jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borku, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině. Až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte, v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to,
1: bude
0: to je práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 leta slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byly z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už ne známostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj já bych potřeboval z Hodonína. A já, že ale já odbočuju na Dolní Bánovice. Je, no dobře, Slavy, to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla. On, že ale já už nemám ani na vlak. No tak jsem mu dala 200 korun. Zavézla jsem ho do Břeclavy na vlak. Viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl. A tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako byla jsem
0: těhotenství,
1: a stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jak balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zasetý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu. Ale víte, co mi vás dovezem, tak mě dovezli až dom. Takže jako to byl takový můj, taká moja zkušenost.
0: Já vím, stopařů, že bych to možná, já bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No víte co, já nevím, tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím, prostě dneska už je to o strach. Nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuju za tenhle váš příběh, jo? Který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano,
0: moc krát děkuju
1: tak.
0: A přeju vám krásný jo? Nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy je to smutné, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhu je mnoho, a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali sehnat 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou Karasu Čabajka, tomu se říkal, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel. No a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostě pavl víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my jsme se toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebylo to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom. No
1: mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tam někde za Žilinu, už někde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypíte. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí, vydal. No strašná sranda, teď ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těmi ostatníma vidíčema, jsme měli ovinané kupe. A v tom kupe jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy, jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíst, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí u lidí, že jo. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. Tak to je jeden takový veselice. Pak ještě si můžu jeden.
0: Samozřejmě.
1: Krátky. To bylo někde v 90. jsem jel s Lijackou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem klikl, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říkala, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Mm. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzl prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Řekl, tak já vás svezu, ale tady vázíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. No tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to balí a skladám za libo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nadspal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nadspal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako za, oni seděli na sobě, jo, ještě prašný a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
2: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, bylo minus 25 nebo skoro 30, jo. Mm. Oni byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to a mě se okamžitě všechny ty okna zamržily a zamrzly.
2: Yeah.
1: Já jsem říkal, ježím, a to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlé. Tak se zastavil, samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak jsem asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
2: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svez, ale ani osobáky moc nejezdili, jo, to bylo. Ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to bylo zastávka a to. Takže člověk se nechce vytahovat, chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
2: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išiel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako
2: že by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale ta slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
2: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
2: souhlasím.
1: Se všichni mějte pěkně, dobrou.
2: Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečný. A v dnešní době, protože my to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem ji teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a to je, říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. Takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, frknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, před téhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovez, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi dvě hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, no, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo samozřejmě. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví, jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím jít až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, takže jsem měla pevnou linku, možná říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tomto ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak půl šestý. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vpředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Jak takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na tý hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem, ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako, říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice vzadu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru.
1: Takže... Byl až někde u Rejštejna?
0: No, já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale už... jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel...
0: No,
1: tak to někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo. Tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, zaseknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože ne z Česka, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali a myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála. Nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v úvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Hmm. A nic. Hmm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát
1: jako,
0: za den.
1: To mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn a možná, až budu mít peníze,

0: třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
1: Děkuji tak moc krát, paní
0: Ivo. Buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
1: Děkuju. Dobrou noc.
0: Mějte se. Dobrou noc.
1: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
1: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili, podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout, já jsem to nečekala.
1: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám, tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím, zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také... Je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali. Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
1: Ano, ten ano, jo.
2: A takový
1: žebra.
2: Já měla.
1: No, takový.
2: No, takový to. A já měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
1: Kdo mával, stopoval. Vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Mával. Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak, ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den, ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neocejpá to tak, jak si představuje, to většinou tak nebejvá, většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu, no a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve hřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si, na ten Vsetín a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková tam migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není. Což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
1: Je to, prostě... je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu, se v podstatě ještě jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se

0: prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, aby teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě teda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
1: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
0: Jo. Prostě jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli. Hmm. No ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.
1: Kyblík tam určitě.
0: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
1: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože jedna hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
1: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí z

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudrata.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisu písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepků. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární i její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi. Vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi jela autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Nebo to jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co?
6: A má co chtěl, jít si o to koledovat. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
7: Že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Ten pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
7: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
7: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijevtnout.
8: No je ale, to je ale fracek. Nevycválanej. Chy, se jako štěrcec. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
7: No ona ti neřekla, co to je.
8: Ale řekla.
7: No tak proč to tajíš?
8: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty pasáku, co na tom kříku? Na tom je kříku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
7: Ježišma, Anička, ty... No. Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
8: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
7: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
8: No,
7: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
8: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
7: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
8: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
7: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? To, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se, já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
8: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
7: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
7: No tohle? No to by šlo.
8: Víš, co to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
8: Dcerušku?
7: To není dceruška. To je milenka.
8: No, co koukáte? Znáte moje noce? děkuji.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejenom
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmén.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost, to když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelně.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. Jo. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: o
3: mě. Teda... Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermá, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
7: A co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
8: Já jsem hrdina.
7: Aha.
8: Pepík.
7: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
8: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají děl stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říkal, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
7: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela se

0: opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režijně tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
1: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
0: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.